9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno.

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

Probuďte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok.

Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Rýži Parboiled Lagris, varné sáčky 400 gramů za skvělých 19,90. Oblíbené slané sneky Bohemia Chips, různé druhy až 130 gramů za 29,90. Nebo mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.

0: 00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: To byl Rob Zombie a písnička nazvaná Scorpions Sleeps. Ale Skorpioni spí, ale nejenom oni, protože Tomáš dneska vypadá, že by si ještě tak 20 až 30 minutek dál.
1: A ne, nějak probrat dneska, nevím, co mám udělat dneska. Dej mi facku asi.
0: Mohu posloužit?
1: Jestli to pomůže, nevím.
0: Můžem zkusit.
1: Nevím, snad to bude lepší, věřím, že ano. Každopádně i u vás, i u nás jsme stále na startu dnešního dne, protože se nám blíží 6. hodina. Začíná Ostrý budíček na rádiu Čas Rok. No a tedy v hlavních rolích a v českém znění Ivo Raška, jakožto místní DJ. A na druhé straně jeho podržtaška Tomáš Michalík.
0: Před námi je nějakých 240 minut muziky a povídání, no a to všechno s příjemným nádechem dalšího prodlouženého víkendu. Doplní poslední údaj a tím je datum 7. května 2026. Po 6. hodině se k nám přidají také Red Hot Chili Peppers.
1: Přihodíme také Aerosmith.

0: A také Kristýnka Kubánková.
1: Tak tam vždycky.
0: Tak vždycky, to je pravda. Každopádně i dnes je tady z důvodu, aby pro vás přichystala aktuální čerstvé zprávy, a proto jí předáme slovo.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Bila. To dobré začíná u nás.
9: Řidiči, pozor se aktu-

0: Čas rok. Zprávy.
1: Krásný den, rokeři, posloucháte Rádio Čas rok a tady jsou zprávy s Kristýnou Kubánkovou. Kasín a heren postupně obývá, hazard se ale přesouvá do online prostoru. Vedle legálních webů bují a ve velkém, ale také ty nelegální. A navíc podle odhadu nelegální hazard hraje asi 13 000 mladistvých do 18 let.
0: Morava aktuálně.
1: Bohumín se už naplno připravuje na letošní plaveckou sezónu. Město v těchto dnech finišuje s úpravami Kališova i Vrbického jezera. Říká to mluvčí radnice Jana Končítková.
2: Návštěvníci Vrbického i Kališova jezera si v posledních dnech mohli všimnout na březích obou vodních ploch větší navážky zeminy. Místa, kde se rekreanti nejčastěji pohybují, potřebují srovnat. Terén během první poloviny května upravíme a zatravníme, takže na konci měsíce, kdy sezóna startuje naplno, už bude prostor pro odpočinek a opalování ideální.
1: Brno opět rozšiřuje rezidentní parkování a s ním také zóny, kde je maximální rychlost 30 km za hodinu. Ještě v roce 2015 mohli řidiči jezdit maximálně 30 jen po 168 km silnic. Dnes už je s tímto omezením 400 km. To i v souvislosti s rozšířením modrých zón. Světový šampionát v hokeji se blíží. Hrát se bude od 15. do 31. června ve Švýcarsku. Češi hrají ve skupině B spolu s Kanadou, Švédskem, Dánskem, Slovenskem, Norskem, Slovenskem a Itálií. Ve skupině A jsou celky USA, Švýcarska, Finska, Německa, Lotyšska, Rakouska, Maďarska a Velké Británie. Do osmifinále postoupí první čtyři mužstva z každé skupiny. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas rok.
3: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Naše studiové kukačky ukazují, že máme 9 minut po 6. raní a my jsme si právě mohli poslechnout tohletu výbornou věc z dílny kapely Whitesnake, Fool for Loving, která vyšla vlastně v roce 1980, ale o 9 let později byla nahrána ještě jednou, aby by mohla být zařazena na desku Slip of the Tongue.
1: Ona má celkem zajímavé pozadí, ta píseň. Inspirací se totiž stalo rozpad Coverdaleova prvního manželství. Takže i když to tehdy s jeho první láskou nevyšlo, mohlo ho alespoň těšit, že se z toho songu stala vlastně první velká hitovka Whitesnake. Mm. A tak vlastně napadá, že se ta jeho bývalka mohla potom přihlásit o spoluautorství.
0: Já myslím, že se přihlásila o jiné věci potom.
1: Jako nebýt mě, tak bys dneska byl někde za kasou.
0: Právě. Ostatně tady jde vidět, že i někdy na první pohled špatné věci mohou přinést i něco pozitivního. Proto nepropadejte panice, až za malý okamžik začne Milan Galnar vyprávět horoskop na dnešní den. Tady už je předpověď toho, co nás podle hvězd ve čtvrtek čeká a nemine.
1: No já jsem zvědavý, protože mě dneska ráno úplně ukázkově v Bystřici přeběhla černá kočka přes cestu.
0: Přejel si?
1: Ne, bylo to ještě jako trošku dál, ale...
0: Tak vidíš, máš štěstí.
1: Jo, to musíš přejet, jo, aby to stalo za prd.
0: Ne, ale máš štěstí, i ta kočka.
2: Čtvrtek bude dnem s větší převahou hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi problémovými. Orientovat se budeme především na věci praktické, pragmatické, které budou viditelné, měřitelné. Bohužel se budou také objevovat konflikty spojené s porušováním dohod, zákonů, pravidel a tak podobně, což se následně projeví vyhrocenými emocemi. Co se týká dotivých znamení, tak blíženci budou hýřit nápady a inspiracemi. Máhy může charakterizovat velká náladovost a vodnáři budou mít den spíše neslaný, nemastný. Berani mohou být pěkně nervózní. Lvi budou mít své emoce s konáním v souladu a střelcům by se mělo dařit při uzavírání dohod. Bíku bude všude plno. Pany se mohou chovat poněkud necitlivě a kozorozy budou spíše vyhledávat klid a samotu. Radci se mohou nadít zásadních profesních změn. Ryby mají naději na přátelská setkání a štíři se mohou potýkat s porušováním dohod a pravidel. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Radia Čas, Milan Galnar.
3: Ostrý

0: a 19 minut doznívají na frekvencích Čas roku Aerosmith. A my jsme si tady s Tomášem vzpomněli na to, jak jsme se bavili o takovém tom dlouholetém sporu, které vedou některé kapely proti firmám prodávající vstupenky. Hlavní věcí sváru bývají procenta z prodejů lístků a on je to vlastně takový ten dlouhodobý problém a řešit se ho snaží i někteří muzikanti. Mezi ně patří třeba takový Mitch Harris, kytarista z Napalm Death.
1: V posledních letech moc s kapelou nevystupoval živě, ale to neznamená, že by se někde nudil. Naopak, on se už dlouhodobě snaží vymyslet vlastní platformu s názvem Tourflip, což zní velice zajímavě hlavně pro kapely, teda tady se naskýtá dobrá možnost. Jedná se o takové spojení vlastně všech okolo muziky, takže fanoušků kapel, promotérů klubů, promotérů festivalů. Platforma by nabízela vlastně jednak přímý prodej vstupenek, a to bez servisních poplatků, takže ti fanoušky by to stálo o něco méně. A mohli by se na této platformě i sdílet různé nabídky promotérů na vystoupení, takže by viděli, která kapela je dostupná, která by měla zájem. A hlavně pro ty kapely by tahle platforma nabízela lepší možnost plánování tras.
2: Vole, pso jedi! To není možný, vole, pso jedi!
3: Už mě k tomu, ty vole.
4: Matějka říká, že mám myslně řídit jenom já.
2: Pso jedi snad ani nejsou na mapě!
4: Matějka
2: nejsou!
4: Matějka jedi!
2: Neexistují!
0: No hlavně ta poslední věc, právě plánování tras, bývá často velký problém, takže tady podle tohohle projektu by mohlo být všechno na jednom místě, včetně právě možnosti zakoupení merče. Harris ještě stále zhání nějaké peníze, aby mohlo všechno naplno spustit, no a částka, kterou potřebuje, je 65 tisíc dolarů. Mm-hmm. To je kolik?
1: To je mega. Přes milion, no. Ale asi se to daří vybírat, protože už letos by podle všeho mohlo být všechno spuštěno tak nějak zhruba během léta. Takže uvidíme, mě tak akorát napadá, co takové tiketové portály. Ti nebudou mít co žrát.
0: Těm se to líbit nebude.
5: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
6: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
8: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: Na čas roku se od muziky na chviličku přesuneme také na zelený pažit, protože vrcholí letošní fotbalová Liga mistrů. Úchvatný zápas se odehrál i včera večer, kdy proti sobě v odvetném utkání nastoupil Bayern proti PSG.
1: Jestli někdo čekal gólové hody jako v prvním klání, tak byl asi trošičku v tomhletom směru zklamán, ale to neznamená, že by se nebylo na co koukat. Naopak, no a třeba přímo v Allianz Aréně koukalo nějakých 70 tisíc lidí, což je tam kapacita, no.
0: Tenhle zápas nabídl opět parádní pokoukání a nakonec i několik vyhrocených emocí a okamžiků. Jako první se trefil už ve třetí minutě Osman Dembele, díky čemuž si Pařížané vytvořili v celkovém součtu dvoubrankový náskok. No a to finále měli v tuhletu chvíli hodně blíže.
2: Už dopředu směřuje Kvaratskhelia. Smitává své šikovné nohy, už je v 16. Tohle je dobrá přihrávka, šance a gól!
3: A přihrávka mířila do ideálního prostoru. Osman Dembele to uklidil pro Manuela Neuera naprosto nechytatelně.
1: Pařížský celek jako nadále hýřil aktivitou. Nebylo to tak, že by po tom gólu zalezli. Naopak, mohli navýšit vedení, ale skvěle chytal Manuel Neuer. A tak domácí stále čekali na vyrovnávací trefu. No a hned dvakrát se také Bayern Mnichov dožadoval penalty. Byly takové zajímavé situace. Nejprve v 29. minutě, kdy Emery zahrál rukou, jenže tu ruku mu nastřelil vlastní spoluhráč. A můžeme se bavit o tom, že je to úplně na pytel, ale prostě v pravidlech to tak vyloženě je, že pokud ti tu ruku nastřelí spoluhráč, tak se prostě penalty ta nepíská. No. Mm-hmm. Další moment, kdy to poměrně jiskřilo, tak to bylo v 87. minutě, kdy Laimer napálil ruku jednoho z bránících hráčů, ale tentokrát byl sudí opět v klidu a píšťalka zůstala jen v ruce.
0: No, to, co zmiňuješ ty, tohleto situaci, která se i třeba podle mého laického oka tvářila jako hodna penalty, namíchla jak fotbalisty na hřišky, tak fanoušky v hledišky, trenéry a všechno, skoro všechny, kromě protihráčů, pochopitelně. Každopádně, Bayern v závěru vyvinul ještě tlak na soupeřovu bránu, což vyústilo ve vyrovnání, ale to přišlo už pozdě. Harry Kane se trefil až těsně před koncem pětiminutového nastavení.
3: Výboj pod Davise, nabídka pro Kane, Harry Kane, tak přece! Času je málo, ale Harry Kane vystřelil naději, vyrovnává na 1-1, jenomže teď bude muset Bayern extrémně hladový.
1: No, takže to byla skvělá podívaná včera v Allianz Aréně, zápas plný fotbalových kvalit, individualit, golmanských zákroků, jiskřivých okamžiků a tedy, když to ale shrneme, tak celkový součet 6-5, co se týče branek pro PSG, to znamená, že po druhé za sebou Pařížané postupují do finále.
0: Přesně tak, já už jenom připomenu poslední údaj. A to, že závěrečný boj o cenou trofej se odehraje 30. května v Budapešti.
4: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro. Buď

0: Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rok. Čas Rok.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Tak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
0: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Ještě jednou vám všem přejeme krásné a pohodové ráno s datem 7. května 2026. Ať v tuto chvíli děláte cokoliv, já myslím, že byste to měli dělat jenom tak polovičatě, protože byste se měli zaměřit na nás, co teď budeme říkat.
1: Ano, Tomáš má pravdu, protože my jsme si pro vás připravili jedno takové překvapení. V rámci Ostrého budíčku vás totiž dneska čeká jedna žhavá hudební novinka, která je dokonce tak horká, že se s ní stále ještě kouří.
0: Nejde na to sáhnout. Po 7. hodině ráno vám my, tedy Rádio Čas Rock, jako jedno z prvních a vlastně já si myslím, že úplně jako první, pustí věc, která vyšla teprve včera dopoledne.
1: Jedná se o song od velmi známé kapely, která si na začátek letošního léta naordinovala vydání nové desky. Ale my si tuhle informaci ještě chviličku budeme tady takhle hýčkat a více vám prozradíme zhruba za půl hodinky, kdy si tenhle ten prvotní nebo pilotní single, kterým se kapela pochlubila, pustíme a poslechneme si ho na plný kuli, jak
0: takže
1: si říká.
0: Určitě zůstaňte s námi.

Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0: 3,5 minutky před sedmou raní nám dohrála kapela, která si pro svůj soubor zvolila opravdu, řekněme, zajímavé jméno, protože pojmenovat kapelu Chicken Food, to chce opravdu odvahu. Ke všemu se jedná o americkou, v dnešní době, jak se říká, super skupinu, kterou obývají členové kapel Van Halen a Red Hot Chili Peppers, takže taková zajímavá fúze.
1: No tak je, jak když se jenom podíváš na ty jména, opravdu. Sammy Hager, Michael Anthony, Joe Satriani a Chad Smith z Red Hotu, tak jako... To nemůže znít špatně přece.
0: No, může se pojmenovat úplně jak chce a furt to bude znít dobře.
1: Jo, třeba,
0: i chicken food.
1: Jo, třeba 4 panáčci v lese. Já nevím prostě. No, já asi dneska nebudu moc přemýšlet a vymýšlet tady nějaké různé spojení. Já myslím, že bude nejlepší, když asi jak tebe, tak posluchače pozvu na další hodinku tady na Rádiu Časok. Tak já vás teda zvu a nebudu na to sám, budou k tomu tady sloužit i pánové z Hammerfall.
0: Těšit se můžete také na Five Finger Death Punch.
1: A nebo na něco českého, takže si dáme Strombolí. Znáš Ivanhoe?
0: Ivanhoe?
1: No.
0: Znám, to nějaký kus lesa, ne, v Anglii. Si myslím. Každopádně... Kromě téhleté muziky se můžete těšit také na exkluzivní premiéru jednoho z Brusu nového songu, který je venku sotva pár hodin. Ale ještě předtím dostane slovo Kristýnka Kubánková a to znamená, že si dáme čerstvé zprávy a také pohled na silnice.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Tesco vejce z podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
4: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
5: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
4: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Řidiči, pozor se aktuálně...

0: čas rok. Zprávy.
1: Krásné čtvrteční ráno vám u dalších zpráv na rádiu Čas rok přeje Kristýna Kubánková. Sucho a teplé počasí zhorší příznaky u alergiků. Nejhorší situace bývá ve větrných dnech, kdy se pilová zrna vzduchem rychle šíří. Podle

0: nejlepší. Morava aktuálně. Nový Čín uzavírá pěší lávku přes řeku v části Žilina. Je totiž v havarijním stavu. Lidé budou muset chodit přes 300 metrů vzdálený most, po kterém jezdí i auta. Pokračuje mluvčí města Marie Machková.
1: Na stávající lávce se v roce 2025 propadla část vozovky. Pracovníci správy majetku nechali díru provizorně zakrýt ocelovým plechem. Přestože je lávka určena pouze pro pěší, bohužel se stávalo, že i přes zákaz po ní jezdily motorky nebo čtyřkolky. Z bezpečnostních důvodů jsme nuceni přemostění uzavřít a následně zdemolovat.
0: Zlínský kraj finančně podpoří kulturu. Na 4 výrazné kulturní projekty v regionu pošle 14 milionů korun. Podporu získají Zlín Film Festival, Letní filmová škola Uherské Hradiště a také obě profesionální divadelní scény v kraji. A to Městské divadlo Zlín a Slovácké divadlo Uherské Hradiště. Fotbalisté Paris Saint-Germain jsou po roce znovu ve finále Ligy mistrů. V semifinálové odvetě jim na hřišti Bayernu Mnichov stačila remíza 1-1 a jejich posledním soupeřem na cestě k obhajobě trofeje bude 30. května v Budapešti Arsenal. Ten v úterý vyřadil Atlético Madrid. Tolik aktuální zprávy.

0: Čtvrtek s datem 7. května pokračuje rázným krokem kupředu. Máme 7 hodin a 11 minut, což mimo jiné také znamená, že na čas roku nastala chvíle, kdy zalistujeme v rokové kronice.
1: Takže počkej, beru knihu a listuju na stránku, ježiš, tam je stránek, 1967.
0: OK. Tak, co pak se tam píše?
1: Já, tam je písmenek, ale já vybírám jeden zásadní údaj. Tehdy se konal úplně, ne první, ale tehdy se konal koncert Jimiho Hendrixe, ale bylo to v londýnském divadle Savile. A pozor, kromě jen tak jako lidí, kteří si zašli podívat na tento koncert, se mezi diváky nacházeli Ringo Starr, Brian Jones, anebo členové tehdy velice slavných Beach Boys a Moody Blues.
0: Byl to nezapomenutelný večírek s báječnou atmosférou. My ale pokračujeme dále. V květnu jara páně 1977 se Orly, tedy kapela The Eagles, v Americe dostala na vrchol hit parády se singlem Hotel California. Asi všichni známe, že ano. Tahle skladba jim také přinesla v následujícím roce cenu Grammy za nahrávku roku.
1: No a ještě se můžeme vrátit do letopočtu, který asi oba dva pamatujeme. 1994. Tehdy měli napilno pánové z kapely Aerosmith. Právě 7. května odehráli první ze 7 tokijských koncertů ve slavné Nippon Budokan hale. No a tento koncert se konal v rámci turné, které trvalo 245 dní. Jmenoval se Get a Grip, podle desky na něm se nachází i song, který slyšíme, tedy Eat the Rich.
0: Tolik tedy dnešní distanční výuka rockové historie, teď už pokračujeme dále. Na čas roku jsou připraveni Five Finger Death Punch. Radio Čas Rock.

0: Miss, z Red Hot Chili Peppers, už ho tady máme dneska po druhé, neví co by.
1: V celkovém součtu se jedná o kolekci 14 písniček, včetně singlu In The Stars, který si můžete poslechnout na čas roku už nyní, vlastně jako jedni z prvních na světě vůbec. Tak si to užijte,
0: bando. Volume doprava.

0: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.

0: Rádiu Čas Rock.
1: Týden se s týdnem sešel a všechny rokově naladěné zdraví z Bavoš. V dalším díle Backstage dneska večer od 19 hodin na Rádiu Čas Rock na vás čeká Luboš Suchánek, frontman kapely Komunál.
2: My jsme prostě na ulici si řekli, že uděláme kapelu a nikdo nic neuměl, a tak jsme začali. Protože jsme na nic neuměli, tak jsme začali dělat divadlo Alice Cooper, všechny tyhle, co jsme to Iron Man, všechno jsme obšlehávali. Furt jsme se vyvíjeli, teď bych řekl, že to je tak jako hezky vyvážený, že víme, z čeho jsme vzešli, ale zároveň ta muzika za těch 34 let je už taková prostě už trochu lepší.
3: Jasně,

0: 7 hodin 35 minut a my si v Ostrém budíčku můžeme udělat takové malé bulvární okénko.
1: A to já mám rád, tak pojďme na ten
0: protože
1: bulvárek.
0: Na hudební scéně to vypadá na jeden konflikt dvou aktuálních hudebníků, kteří by chtěli být jako asi ty největší momentální hvězdy. Machine Gun Kelly versus Youngblood. Svého času poměrně kamarádi. No ale pojďme po stopách jako toho konfliktu. Machine Gun Kelly totiž nedávno vydal nový song, ve kterém mimochodem hostuje Fred Durst z Limp Bizkit. Ono zvukově to připomíná takovou tu zlatou éru nu metalu, no, to je jedno. Tam jde o to, že fanoušky zaujala část textu. Jinak samozřejmě přeložím, o co teď šlo. V té nové písničce se zpívá: děti Mickey Mouse se staly rockovými hvězdami, opouští soukromé školy a snaží se být psanci. Což by na první pohled nebylo nic divného.
1: Mm-hmm. Americký zpěvák potvrdil, že tahle slova jsou skutečně namířena proti Youngbloodovi. Jde o narážku na jeho dřívejší působení v dětském seriálu, který tehdy vznikal v produkci společnosti Disney. No a co je tedy důvodem? MSG se naštval za to, že se jeho kolega před časem, že se ho nezastal, když byl podle Sharon a Kelly Osbournových obviněn z krádeže růžové estetiky. Což tedy nevím, co růžová estetika je.
0: No tak on tak vystupovali oba dva svého času v růžové barvě a jo, no a tady teď šlo o to, kdo s tím přišel první. Já jako, jestli k tomu můžu něco říct, tak mě baví, že na jedné straně tady máme jako rádoby drsného rapera, který je najednou rádoby drsný metalista. Na druhé straně je dětská tvářička Disney, která si momentálně myslí, že je největší metalová hvězda na světě a vedou sporu bitvu o růžové.

0: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu DEK Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel DEK Finish zdarma. Více na DEK.cz.
5: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
6: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Kapela, která to stihne na Mars za pouhých 30 vteřin. 30 seconds to Mars doznívá na čas roku 14 minut před 8.
1: Co jsi to počítal?
0: Se nevěděl, jestli mám říct minutu po 3/4 nebo 14
1: tak
0: do
1: celé. Hlavně, že se v tom orientujeme. A my se budeme orientovat i v další muzice, která bude tentokrát i s vaší pomocí, protože napsal Termit. Zdarec, prosil bych zahrát k mým dnešním 52. narozkám od Alkoholu song narozeniny.
0: Jsme se těch čísel trochu zamotali. Ej, 52 nám, řekneme.
1: 52. Nechci zavolat Hanzovi, ať už přijde, že nám to dneska moc nejde.
0: My jsme už ale vypadli. Mluv za sebe, jo?
1: Jo, aha, pozor.
0: Každopádně my Termitovi přejeme všechno nejlepší narozkám. Pěkně ti to vyšlo na prodloužený víkend, tak si to užij se vším všudy a my si dáme s alkoholem na zdraví.
1: Těm 52 narozkám.

0: Tak tuhle tu písničku se snaží mít totálně pod kontrolou. Padlo v mat. Dvě minutky před osmou dozněly.
1: Pod kontrolou si teda dovolím prohlásit, že to máme i my, takže pro vás chystáme i další program na rádiu Čas Rock. A já si myslím, že v té další hodince máme co dělat. Je toho dost.
0: Kromě všeho jiného si připomeneme jeden song, který souvisí s blížícím se dnem matek. K tomu ale nebude chybět vypalovačka od Limp Bizkit. Nějak přivoláváme dneska, že, těmi tématy, tu muziku.
1: No, to je pravda.
0: Nám daří.
1: Dáme si taky z něco českého i po 8. hodině, takže to bude Noid.
0: A těšit se můžete i na pecku z produkce kapely Bullet for my Valentine. Kristýnka Kubánková přichystala další sadu informací, které se dějí kolem nás i za humny, a k tomu přihodí i pár rad pro všechny řidiče.

0: Aufland.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Řidiči, pozor, se aktuálně dává.

0: Rock.
1: Zprávy. Krásné čtvrteční ráno vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Česko má příliš mnoho vězňů. Ve věznicích je kolem 20 tisíc lidí a jeden vězeň stojí stát asi 60 tisíc korun měsíčně. Podle odborníků by část peněz mohla místo toho směřovat více do prevence, bydlení nebo pomoci lidem po návratu z vězení.
0: Morava aktuálně.
1: Řidiče v Ostravě čeká další dopravní omezení. Začala zde totiž oprava stoletého mostu přes Hlučínskou ulici. Místem už nejezdí tramvaje a začátkem léta tudy neprojedou ani auta. Průjezd bude možný jen městským autobusům a vozidlům integrovaného záchranného systému. Práce potrvají do podzimu příštího roku. Jihomoravský kraj podpoří výstavbu domů pro handicapované osoby i seniory. Hejtmanství celkem podpoří 9 projektů. Pokračuje mluvčí kraje Martina Šítková.
2: Letošní balík 20 milionů korun pomůže obcím a městům s přípravou i samotnou stavbou nebo rekonstrukcí bezbariérového a seniorského bydlení po celém kraji. V Břeclavi díky dotaci budou modernizovat dům pro seniory a ve Svatoslavi chystají projekt nového polifunkčního domu. Peníze poputují také do Centra sociálních služeb v Tišnově nebo do Boskovic, kde pokračují s přestavbou domů s pečovatelskou službou.
1: Šance fotbalovou ligu čekají další zápasy. Už tuto neděli se můžeme těšit například na domácí zápas Sigmy Olomouc, která od 15 hodin vyzve Bohemians v boji o 7. až 10. místo. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.
3: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.
4: Od pondělí do pátku vás vytáhne z postele Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Časový údaj hlásí 10 minut po 8 hodině, ladíte Rádio Čas Rock. A ačkoliv máme čtvrtek, tak my bychom vás chtěli upozornit už na neděli, protože neradi bychom, abyste na některé věci zapomínali a na tu nedělní určitě ne. 10. května totiž budou mít svátek všechny mámy, maminky, takže na to nezapomeňte. Už si nachystejte předem nějakou kytku, čokoládu, bombošku, cukřenku, nebo třeba i nějakou zpívanou záležitost.
1: Jo, klidně složte nějakou písničku. Ostatně těch songů, které rockeři a metalisti složili svým maminkám, je celá hromada. A v našem playlistu nesmí chybět klasika z tohoto oboru. Takže si poslechneme za malý okamžik kousek, který, řekněme, takové ty písničky věnované maminkám skvěle vystihuje. Na řadě je totiž Ozzy Osbourne a co jiného nežli Mama, I'm coming home. No a možná to tebe, Tomáši, nebo i posluchače překvapí, ale onou mámou v názvu této rockové balady není myšlená Ozzyho vlastní matka, ale je to skladba o matce jeho dětí, to znamená Sharon Osbourne. V téhle hitovce se princ temnoty dušuje, že bude méně dělat bordel a místo toho se více bude angažovat v rodinném životě, což tedy no, jako mezi námi nevím, jak se mu to ve skutečnosti podařilo.
0: No asi, jako já nevím, protože když si uvědomí, že se psala rok 91, to tady byl počátek tohoto období, a 90 byly pro Ozzyho poměrně divoké, takže chápu ten záměr, chápu, že když to skládal, tak jako ty úmysly možná byly dobré, ale možná potom si u toho dal jednu skleničku a následující desetiletí se zase neslo jako v jiném duchu. Ono jako život s Ozzym asi nikdy nenudil.
1: To asi ne. Ostatně jak to vypadalo, no, třeba na začátku milénia u Osbournu doma jste měli možnost vidět v tehdejší reality show, která sledovala životy členů domácnosti s absolutní bezprostřední blízkosti a bez příkras. Teď žále muzika.

I když je 8 hodin a 20 minut z dneška téměř za námi, tak pro všechny, kteří se vyskytli na světě až v tuto chvíli, tak můžeme připomenout, že dneska je 7. května. To mimo jiné znamená, že do Vánoc zbývá už jen 230 dní. A kdo dneska může být opravdu veselý, tak to jsou všichni Stanislavové, kteří mají svůj svátek.

0: To je přání jako víno, co?
1: No tak si můžete hezky zaskákat, jestli jste třeba v kalendáři zapsáni jako Standa, a u toho si můžete říkat, že vaše jméno se dá vyložit jako upevňující slávu nebo slavný bojovník. Pokud vy ostatní máte v blízkosti nějakého toho Standu, tak mu určitě nezapomeňte poblahopřát a hlavně se od něho nezapomeňte na něco nechat pozvat. Tak bývá, ne? Že ti, co slaví, tak platí. Co? Jdeme hledat Standy?
0: Ano.
1: Dobře,
0: budeme pátrat.
1: A nemusíme hledat jenom Standy, protože tady máme ještě další jména. Takže, jestli znáte nějakého Napoleona, Jarlocha, anebo Dalmu, tak platí to stejné, akorát tady si myslím, že budete mít útrum.
0: To se asi nadřete, než někoho takového potkáte. A pak ho ještě se s ním musíte seznámit. A pak vás ještě musí pozvat na toho panáka. Nebo no, musíte ho přimět, aby on vás
1: už byste se
0: pozval.
1: Do toho měli pustit, abyste našli nějakou Dalmu.
0: Tolik tedy v tuto chvíli k tomu, co se píše v kalendáři. My vám, co nevidět, naservírujeme ještě pár dalších extra nápadů, které vám mohou ponouknout důvod k oslavě. Nejprve nás ale na čas roku čeká muzika v podání Garyho Moora.
2: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rok. Čas Rok. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plišákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
6: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
7: Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Vixlivant, Pozitiv, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hejtman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lautr, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.

0: Jako obvykle se dá kromě jmenin, případně narozenin, oslavit i něco jiného a pokud je vám prodloužený víkend jako záminka k veselí málo, tak bychom měli pro vás pár extra svátků.
1: No tak a že by tady toho bylo při dnešním dnu 7. května, pojďme. Můžete si třeba vyrazit někam na výlet či dovolenou, protože právě dnes máme den turismu.
2: Jenom prosím vás, vás žádám, ty hnědý podšálky okamžitě vracejte.
0: Ano, tak nezapomeňte na počálky. Zároveň se slaví Světový den masožravých rostlin.
3: Papej, Adélko, papej. Už si dlouho nic nehamala.
1: No a když jsme u toho jídla není nikdy dost, tak se na dnešní den doporučuje také pečená jehněčí kýta, protože i ona dnes slaví.
0: No a k pití můžete pocucávat jeden z nejznámějších koktejlů na světě, Cosmopolitan. Stačí vám k tomu citronová vodka, pomerančový likér, limetka a brusinkový džus. To vše protřepat, nemíchat a drink je hotový.
1: Takže si z toho klidně něco vyberte, dejte si to a hlavně si s tím užijte pohodový čtvrtek. Taky Stanislavům ještě jednou přejeme všechno nej a posíláme taky další song. Tady jsou Rage Against the Machine.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový dezert různé druhy 140 gramů za 15,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90 až do 12. května. Kaufland.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Stavební Nidek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Decfoam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Decfoam zdarma. Více na Dek.cz.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Fun loving.

0: Ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
1: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: Jsem si uvědomil, že se nám tady vloudil normálně zase ten skřet, ale tentokrát hudební dramaturgický.
1: Jo?
0: No. No, mi přišlo, že už nehráli už dneska Pan Lovmat.
1: Hráli před hodinou přesně.
0: No právě. No.
1: Já, pozorní posluchači si možná vzpomenou, že ráno jsem tady hlásil, že Mr. DJ je tady i Ivoraška, takže já bych se tímto chtěl zříct veškeré zodpovědnosti.
0: Nevím, jak se to stalo.
1: Nevím, máš nějaký problém asi, to je věkem už možná.
0: Je to možný, trochu senilním.
1: No nic, neboj, bude líp, říkali. Tak, možná, že už dnes dopoledne někteří z vás přemýšlí nad tím, kam vyrazí následující dny, spřádají plány, jestli pojedou někam sami nebo třeba vezmou rodinku. Jestli nevíte a váháte, my pro vás budeme mít minimálně jeden tip, kam vyrazit.
0: Ale to bude. Ale taky máme tipy na muziku, zazní třeba Massive Wagons.
1: Určitě zazní také Def Leppard.
0: A v zásobníčku jsou připravení také Citroni.
1: Takže jestli se někam chystáte MHDčkem, tak pozor, může přijít revizor. Nejenom tady u nás, společně s kapelou Citron. Dáme si nejprve ale další přehled zpráv, takže mile předám slovo opět Kristýnce Kubánkové.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland. Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.

0: Rock.
1: Krásné dopoledne, posloucháte Rádio Čas Rock a tady jsou další zprávy s Kristýnou Kubánkovou. Toulavé kočky možná přinesou obcím nové výdaje. Počítá s tím novela, kterou podpořila vláda. Podle návrhu si samosprávy sami zajistí odchyt i financování kastrací. Sdružení místních samospráv ale upozorňuje, že hlavně menším obcím mohou nová pravidla výrazně zatížit rozpočty.
0: Morava aktuálně.
1: Karviná připravuje prodej stavebních pozemků v lokalitě nad Vagónkou. Jak nám řekl primátor města Jan Wolf, je zde připraveno celkem 14 stavebních parcel.
2: Ten systém je jednoduchý v tom duchu, že to nejsou pozemky pro developery, ale jsou to pozemky pro koncové uživatele, pro lidi, kteří by měli v Karviné postavit si domek a žít. Tak je ten systém nastaven a věřím tomu, že o to ten zájem bude a že budeme moc dále rozšiřovat další plochy a hledat další lidi, kteří budou v Karviné stavět rodinné domy.
1: Prodej pozemku bude probíhat formou elektronické licitace, ve kterém rozhodne nejvyšší nabídka. Ve Vyškově vznikne nová parkovací plocha. 130 aut tak bude moct nově parkovat na sídlišti Osvobození. Jde o dočasné řešení, v budoucnu bude na místě parkovací dům. Fotbalisté Paris Saint-Germain jsou po roce znovu ve finále Ligy mistrů. V semifinálové odvetě jim na hřišti Bayernu Mnichov stačila remíza 1-1 a jejich posledním soupeřem na cestě k obhajobě trofeje bude 30. května v Budapešti Arsenal. Ten v úterý vyřadil Atletico Madrid. Tolik aktuální zprávy a teď už pokračuje Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
0: Vstávat a poslouchat Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: V rámci Ostrého Budíšku jsme si poslechli uskupení Rasmus a dalším hudebníkem, který se uhnízdil v našem plejáku, bude Phil Campbell. A není to náhodou, právě dnes by totiž tenhle velšský kytarista oslavil 65 let.
1: Plných 31 let byl členem slavné kapely Motorhead a vlastně skončil až po smrti šéfa Lemmyho Kilmistra v roce 2015. Ale pokračoval dál, nicméně, on na kytaru začal hrát už v 10 letech, takže veliký předpoklad a taky ten předpoklad naplnil, protože se stal parádním hráčem.
0: No, my ho známe všichni především právě z Motorhead, ale ještě před nimi na konci 70. let zažil poměrně plodné a úspěšné období s heavy metalovou kapelou Persian Risk. V posledních letech obrážel svět ještě se svými Sinátory alias rodinným podnikem Phil Campbell and the Bastard Sons.
1: No a na svém kontě má také solové album Old Lions Still Roar, na kterém v roli zpěváku hostovali takové veličiny jako Alice Cooper, Rob Halford z Judasu, Dee Snider z Twisted Sister, parádní smetánka.
0: Bohužel Phil Campbell letos v březnu zemřel, ale zanechal za sebou hromadu muziky. No a my si jeho kytarové umění můžeme nyní alespoň poslechnout na čas roku, a to díky skladbě These Old Boots, na které hostuje právě zmiňovaný

0: Čas rok.
1: Máme tady čtvrtek, kterému se někdy přezdívá také malý pátek. Dneska tady je to velký čtvrtek, protože nás čeká volno. No a co můžete dělat během víkendu? Tak co takhle navštívit Motopark Ostrava, kde se bude slavit, a to rovnou po celé dva dny. 7. narozeniny motoparku se ponesou ve znamení adrenalinových show, závodu na motorkách, ale taky třeba zábavy pro ty nejmenší.
2: Ano, sobota a neděle tedy řečí čísel 9. a 10. května. Akce začíná už, řekněme ráno nebo dopoledne ve 8:45. A poté si hned budete moci zajezdit v motokárách, a to za speciální cenu 179 korun. A už dopoledne na vás čeká speciální show Lukáše Seidlera, plus nějaké to driftování z show Driftex a taky soutěže jako zapnutí přilby na čas, pití birelu na čas, od pneumatiku
1: a na čas. Dobrá si do dálky. Na místě si můžete klidně zahopsat ve skákacím hradu, což je teda spíše pro vaše rockerčata. Dospělým bychom to nedoporučovali, ale proč by ne? V sobotu se na vás bude těšit i tým Rádia Čas, včetně Honzy Gavelčíka, který vás programem provede.
2: Tak běžte slavit o tomhle víkendu do Třebovic, tady kousek, Motopark se na vás těší.
0: Rokové tipy Rádia Čas Rock.

0: 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
1: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

0: Tak tohle byla česká kapela Citron na rádiu Čas Rock a my se od ní přesuneme trošičku jinam, protože jsou tady Dragon Force. Včera přišla jedna zásadní novinka z tábora této kapely, nebo,
1: to jsem zaslech.
0: No, nebo vlastně můžeme i říct, že přišla novinka z tábora pracovního života Elishi White Glass.
1: A není to fake?
0: No fake to podle všeho není, jako fake. Fake to není. Hele, zkrátka dobře, nevím teda u koho to je větší novinka, ale tyto dvě hudební veličiny se nám spojily.
1: Tak v tom případě, tedy. Modrovlasá zpěvačka se stala oficiální členkou britské kapely, což je určitě velké překvapení. Hlavně tedy, já bych řekl, že z toho důvodu, že se chtěla Elisa původně více věnovat asi soulové kariéře a dokonce nedávno představila svůj nový projekt, skupinu Blue Medusa.
0: Tak to podle všeho platí pořád, no. Takže buď se nechala někde naklonovat, nebo já nevím, jako, jak to bude všechno stíhat. Ono je to trošičku překvapené i co se týče hudebního stylu, protože přece jenom Eliša zpívala něco jiného, ale na druhou stranu ona se netají tím, že chce prozkoumávat i nové možnosti.
1: Jak to může znít?
0: Asi takhle.

0: se ti řeknu? Připomíná mi to Dragon Force, jako by tam zpívala Alicia White Glues.
1: Jo, jak jsem to přišel.
0: Je to takové, jako, nevím proč. Každopádně nebude trvat dlouho a fanoušci budou mít možnost slyšet tuhletu spolupráci také živě. Tento, pokud se vydají na Floridu, kde je mimochodem krásně,

0: A taky tam proběhne festival Welcome to Rockville. Mimochodem, slušně nabitý festival, co se kapel týče.
1: No, to jako koukali jsme, no. Takže vlastně další typ na víkend, kam vyrazit, no. Díval se, zajímalo mě, kolik stojí třeba takový festival na Floridě. No, čtyřdenní základní vstupenka $524. Což je něco přes 10 táců. Takže jako poměrně dost. Jednodenní mimochodem vychází na nějakých 4,300, necelých 4,5, což je u nás cena festivalu jako na komplet, jo? Takže je to trošičku rozdíl. Ale jestli máte nějakou tu kačku a chcete ji proměnit v dolary navíc, tak VIP vstupenka 4 dní na tuto akci stojí $909.
0: Teda ty umíš lákat.
1: Přes 18 000.
0: Ale ten zážitek.
1: Ano.
0: Jo, nezapomeňte si koupit letenku a ubytování a stravu a vůbec.
1: No, kilo jen tak jako švihne.
0: Ale určitě to za to stojí. Tady tak. Jsou teďkom Dragon Force v původním znění.
2: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro budí.

0: Tak tohleto vypalovačku měli na čas roku na starosti Dragon Force, kteří dozněli 7 minut po půl desáté. To je čas, kdy se obvykle s vámi loučíme a nejinak tomu bude dneska, protože po nás už to tady převezme Honza Prokeš. Odpoledne, pokud se nepletu, vás čeká Kristýnka Střelcová, takže to budete mít opět velmi vysmáté, hlasité a zábavné.
1: On už někdo přijde, nebojte se, no. Každopádně my vám přejeme určitě krásný prodloužený víkend, ať už se ho chystáte trávit jakkoliv. Doufám, že vám to bude ubíhat ideálně třeba ve společnosti Rádia Časrok. No a my se na vás budeme těšit zase v pondělí v plné palbě. Ale než definitivně přepustíme své místo, tak se rozloučíme i díky jednomu přání, které tady přišlo.
0: Teda čtu z WhatsAppu. Přicházím. Zdravíme s Danem z Bohumínského tetovacího salonu. Už od 6 hodin rána vás u tetování posloucháme. Prosím o zahrání skladby The Bellroom Blitz od Sweet. Zdravíme všechny rockery.
1: Děkujeme. A hlavně, ať u toho neujede jehla teď teda.
0: A to bude kérka přes celé záda, ale od 6.
1: Od 6? A možná něco navíc. Tak dělá to pořádně, víš co, důkladně, pomalu. Tak u zubaře. Ať se povede dílo, každopádně ještě jednou přejeme krásný víkend a v pondělí se na vás budeme těšit. Rád.

0: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.

0: týdne.
1: Ve zdravém těle zdraví nejen rokový duch a takový saunový rituál. O, to je náramně osvěžující věc. Stejně jako smyčka z finského Lahti. Korpiklány vás rozparádí pod vysokou pecí už 1. srpna na letošním ročníku Ostravy v Plamerech. Tento týden se s nimi ale společně zapotíme. Korpiklány.

0: Buďte zdraví, rokeři, je tady pro mnohé poslední pracovní den v tomto týdnu, tak by to mohlo být pořád, že jo? Venku je nádherně, no není to paráda. A ještě k tomu skvělá muzika, kterou vám bude v těch následujících 5 hodinách pouštět nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Brokeš. Tak se do ní dáme. Antrax se nebude chybět do Gun. A nebo Battle Beast. To je malý výběr z toho, co na rádiu Čas Rock zazní. Milan Gelnar, ten má pro nás tradičně horoskopy, taky někoho z vás pošlu na festival Help Days a bude toho mnohem víc. Ale jako první přichází na řadu Kristýna se zprávami a já vám přeju pěkné čtvrteční dopoledne, přátelé.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jahody 400 gramů za 34,90 a mléko polotučné v Bila klubu za 8,90. Bila. To dobré začíná u nás.
4: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Nové Míčině na Sokolské ulici, kde se stala dopravní nehoda a boural se také v Brně, konkrétně na Dukelské třídě. I tady dávejte pozor, my vám přejeme šťastnou cestu.
5: Radio Čas Rock. Zprávy.
4: Krásné dopoledne, posloucháte Rádio Čas Rock a tady jsou další zprávy s Kristýnou Kubánkovou. V Česku klesá zájem o stavební a technické obory. Stavebnictví tak čeká personální krize. Chybět bude až 74 tisíc lidí. Rodiče ale stavební obory pro své děti neodmítají. Nemají pouze dostatek informací a konkrétní představy o tom, jak dnešní stavebnictví, studium a také následná práce ve skutečnosti vypadají.
6: Morava aktuálně.
4: Cyklobusy z Kopřivnice do Beskyd jsou znovu v provozu. Jak uvedla mluvčí města Lucie Macháčková, služba bude zajištěna ve stejném rozsahu jako v předchozích letech.
7: Od května jezdí do Beskyd jeden spoj zpátky, a to na Pustevny, dva spoje o víkendech a o svátcích, na Pustevny a na Bombálku. Během prázdnin, kdy se předpokládá největší zájem, bude jezdit

Cyklobus bude jezdit až do konce září. Zlínský kraj finančně podpoří kulturu. Na 4 výrazné kulturní projekty v regionu pošle 14 milionů korun. Podporu získají Zlín Film Festival, Letní filmová škola Uherské Hradiště a také obě profesionální divadelní scény v kraji. A to Městské divadlo Zlín a Slovácké divadlo Uherské Hradiště. Fotbalová šance Národní liga dál pokračuje. Už tuto neděli 10. května se můžeme těšit například na domácí utkání Baníku Béčko, který od 2:30 vyzve Ústí nad Labem. Před domácím publikem se ten den představí také z

0: Rádio Čas Rok nám dozněli Pop Evil a před námi je Milan Gilnár, který nám prozradí, co že nás dneska čeká.
1: Čtvrtek bude dnem s větší převahou věcných aspektů souladných vítaných nad těmi problémovými. Orientovat se budeme především na věci praktické, pragmatické, které budou viditelné, měřitelné. Bohužel se budou také objevovat konflikty spojené s porušováním dohod, zákonů, pravidel a tak podobně, což se následně projeví vyhrocenými emocemi. Co se týká dotivých znamení, tak blíženci budou hýřit nápady a inspiracemi. Máhy může charakterizovat velká náladovost a vodnáři budou mít den spíše neslaný, nemastný. Berani mohou být pěkně nervózní. Lvi budou mít své emoce s konáním v souladu a střelcům by se mělo dařit při uzavírání dohod. Bíků bude všude plno. Pany se mohou chovat poněkud necitlivě a kozorozi budou spíše vyhledávat klid a samotu. Radci se mohou nadít zásadních profesních změn. Ryby mají naději na přátelská setkání a štíři se mohou potýkat s porušováním dohod a pravidel. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gilnár. Čas.

Americká legenda Anthrax, která bude letos taky součástí plzeňského metalfestu, na kterém dostane prostor 5. června. To znamená, že už za necelý měsíc a je docela možné, že si v soutěži Tajné úterý zahrajeme o stupenky na tento skvělý festiák. Jestli tomu tak bude, tak to se dozvíme už třeba v příštím týdnu, kdy Tomáš s Ivošem otajní to, o co se bude hrát. Takže není nic jednoduššího, než poslouchat

0: Kytičky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Rýži Parboiled Lagris, varné sáčky 400 gramů za skvělých 19,90. Oblíbené slané sneky Bohemia Chips, různé druhy až 130 gramů za 29,90. Nebo mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
4: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, další muziku, tak to bude vybírat Moták. Ahoj.
1: Krásný dobrý den, ahoj.
0: Nazdar, nazdar, kamaráde. Tak, máme čtvrtek, poslední den pracovní v tomto týdnu taky?
1: No asi jo, já ani nevím, jestli jsem začal tenhle týden dělat, člověče.
0: Jo takhle, takže to bylo trošku fajn. Co chystáš teda?
1: Že nějaké, trošičku si procvičíme, potom budeme umírat, protože víš, jak to je, sportem krvalé invalidní dítě. No a zítra budu slavněnej vdovec, no tak uvidíme, jaké to bude.
0: Asi divoké.
1: Možná vemu kolo a něco projedu, ale uvidíme, jestli nebude pršet. No mohlo by, mohlo.
0: No, no, uvidíme, přesně jak ty říkáš. Teď ale terapie s Miro... A Miroš Majda komu?
1: Pro všechny, Kristiánkovi, roková rodina. No, vám do studia.
0: Děkuji.
1: Perfektní a budu se těšit na Kamenité.
0: No, Benjedim. Tak jo, velké díky za zavolání, kamaráde, měj se hezky a krásný víkend.
1: Já díky, čau.
2: Radio Čas Rock.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
1: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
2: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
3: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
2: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
3: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
2: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde? Od Lesa koupí auto od Esa.

0: Bytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
1: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock. Rádio Čas Rock.

Postavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

0: Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Konec hodiny se nám na rádiu Čas Rok postaral Robert Plen. Tuto píseň v českém znění zpíval Petr Spálený s názvem Kdybych já byl kovářem. No, kdy já byl, kde já bych mohl být. No, ale na rádiu Čas Rok budeme se posouvat dál. A to s Evanescence, s pražským výběrem. A do třetice to budou Bon Jovi. Obelý čas si vzpomínáte. Takové hudební nabídka, rádia Čas Rok, no a k tomu vám provází nějakou tu pozvánečku a jen to připomínám, že si možná zahrajeme, nebo že hrajeme o stupenky na festival Help Days. Tak pěkné dopoledne, přátelé.
1: Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rock. Čas Rock.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Čas Rok.
6: Pohodové dopoledne vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rok přeje Kristýna Kubánková. Česko má příliš mnoho vězňů, ve věznicích je kolem 20 tisíc lidí a jeden vězeň stojí stát asi 60 tisíc korun měsíčně. Podle odborníků by část peněz mohla místo toho směřovat více do prevence, bydlení nebo pomoci lidem po návratu z vězení.
1: Morava aktuálně.
6: Řidiče v Ostravě čeká další dopravní omezení. Začala zde totiž oprava stoletého mostu přes Hlučínskou ulici. Místem už nejezdí tramvaje a začátkem léta tudy neprojedou ani auta. Průjezd bude možný jen městským autobusům a vozidlům integrovaného záchranného systému. Práce potrvají do podzimu příštího roku. Ve Vsetíně akutně chybí dárci krve. Město proto ve spolupráci s nemocnicí spustilo kampaň nazvanou Daruj krev, plavej zdarma, která má oslovit nové i stávající dárce. Říká to mluvčí radnice Jana Rašková.
7: Každý, kdo v průběhu května daruje krev nebo plazmu ve vsetínské nemocnici, získá od města jako poděkování poukaz na vstup zdarma do městských lázní nebo na koupaliště. Cílem iniciativy je nejen pomoci zajistit dostatek krve pro pacienty, ale také zvýšit povědomí veřejnosti o důležitosti pravidelného dárcovství.
6: Šance fotbalovou ligu čekají další zápasy. Už tuto neděli se můžeme těšit například na domácí zápas Sigmy Olomouc. Ta od 15 hodin vyzve Bohemians v boji o 7. až 10. místo. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.

0: Evanescence, tato partička dokončuje práce na svém dalším studiovém zářezu, který by měl spatřit světlo světa 4. září. No, půjde o jejich 4. desku, na které se mimo jiné podíleli i Jordan Fish s Zakem Kervinem, kteří svým umem pohyby pomohli dát tomuto dílu ten správný hříz. Podle toho, co už je venku, se máme zase na co těšit, takže jestli jste fanoušky této americké sestavy, určitě by se tato jejich nahrávka měla stát součástí vaší diskografie. No, ale my se teď na rádiu Čas Rock pro změnu s tou muzikou přesuneme do Skotska, kde se v roce 1977 dala dohromady pod vedením bubeníka Briana McGee tato kapela. Víte, o koho jde?
1: Ale myslivec to není.

0: které už je 22. května otevře poslední ročník akce s názvem Kamenité Čas Rockfest. Pan Optiko tam dostane prostor ve 3 hodiny odpoledne a předvede hodinový koncertní set, ve kterém si myslím tato skladba nebude chybět. Pokud ještě nemáte stupenky, tak si je můžete pořídit třeba na Facebooku této skvělé akce, které se samozřejmě Rádio Čas Rock taky velice rádo zúčastní. V pondělí se tady k nám do studia zastavili ty hlavní mozky Kameňa, a to Martin Šmířák s Tomášem Hyplem, kteří nám prozradili, že nás tam čeká i velice zajímavé překvapení, ale taky nás požádali o zopakování velice důležité informace, a to, že se tam nedá nikde platit kartou, a to z důvodu velice špatného signálu, se kterým se nechtějí ty platební terminály vůbec bavit. Takže si sebou vemte napráskané prkenice, ať vám to tam na ty 2 dny stačí, no a my budeme držet palce, ať hlavně vyjde počasí. Tady je u nás podobě opravdu luxusní, jestli je to u vás podobné, tak si to užívejte a já vám k tomu za chvíli přihodím třeba Davida Lirota. Pěkné dopo. Radio Čas Rock.
1: Radio Čas Rock. Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Tesco vejce z podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
3: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
2: Fakt?
3: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
2: Tak jedeme.
3: Auto Esa. Ceny paliva u nás řešit nemusíte.
2: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
4: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
5: Metalmania! To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
6: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Pokud máte chuť zasáhnout do dopoledního, zatím ještě dopoledního vysílání Rádia Čas Rok, tak máte teď možnost 725 331 155.
1: Rádio Čas Rok.

0: Toto byl Lenny Kravitz na rádiu Čas Rock, no a tu další muziku, tak tu už bude vybírat Dan. Je to tak? Zdravím tě, ahoj.
1: Čau, zdravím Hanze.
0: Nazdar, nazdar, my zdravíme tebe. Tak, posloucháme, jak to je u tebe dnes, tento týden? Taky končíš ve čtvrtek už ten svůj pracovní týden?
1: Končím, včera jsem měl taky ještě takové volno, dneska končím a budu mít prodloužený víkend.
0: A co se bude dělat tam u vás na Valašsku?
1: Na Valašsku tak budem dělat ztracené bedění na skleník a budem makat.
0: O, ještě třeba teď skleníček? Jako není už venku hic na skleník?
1: Ale už je, no, je trošku pozdě, ale tak co, no.
0: Byl v akci, jo?
1: No, byl v akci, ale čekal jsem na ně dlouho, než jsem objednal, no.
0: Jasný, jasný. A to, co v skleníku bude?
1: Jako rajčátka, okurky.
0: A tak dále.
1: Nej, řetkyčky, jahody třeba tam dám.
0: Dobrá, takže to je plán práce na sobotu a neděli, ale nechme práci prací, to není zajíc, že jo, ta neuteče. Tak, jasný. Škvor komu?
1: Všechním Stanislavom, co já znám, a hlavně Stanislavovi do Francouze Lhoty, mojemu kamarádovi, bývalému spolupracovníkovi, také psoju, a i do Lidečka, Staňovi Vraníkovém, a farářovi Stanislavovi Zatloukovém do Olečova, také ho zdravím.
0: On tebe zná taky?
1: Zná, já jsem s ním ministroval, ne?
0: Jo, dobrá, dobrá, tak všichni zdravíme všechny standy samozřejmě, nejen ty, které jsi jmenoval ty, a ještě nikomu?
1: Všetkým rockerům, posluchačům, co poslouchali rádio Čas Rock nebo Čas Rock na tvrdo, tak přejím taky krásný víkend a doma narozeniny, svátek, taky přeju.
0: Dobře.
1: Ať se máme všetci rádi.
0: Já jsem, okay. Jinak beton nakupený, nebo jak to máš, štěrk, cement?
1: To jsem v pytloch, na co máš tvrdý pytel, Toma?
0: No to víš ty, čau, díky, ahoj.
1: Čau.

0: rok. Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na dek.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
4: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
5: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik.
4: Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat.
5: Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: váš rok.
1: Týden se s týdnem sešel a všechny rokově naladěné zdraví z Bavoš. V dalším díle Backstage dneska večer od 19 hodin na rádiu Čas rok na vás čeká Luboš Suchánek, frontman kapely Komunál.
2: My jsme prostě na ulici si řekli, že uděláme kapelu a nikdo nic neuměl a tak jsme začali. Protože jsme na nic neuměli, tak jsme začali dělat divadlo Alice Cooper, všechny tyhle, co jsme to Iron Man, všechno jsme obšlehávali. Furt jsme se vyvíjeli, teď bych řekl, že to je tak jako hezky vyvážený, že víme, z čeho jsme vzešli, ale zároveň ta muzika za těch 34 let je už taková prostě už trochu lepší.

0: anebo Mastodon. K tomu se podíváme, jak si vede novinka týdne a nebude chybět i zajímavá nabídka, která by byla škoda, nebo by bylo škoda ji nevyužít. Tak to všechno po zprávách, které už přebírá Honza Kavelčík, který doufám, a já vám přeju ještě jednou smačného a fajn odpoledne.
1: Těšíte se na sezónu?

0: 90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90 až do 12. května. Kaufland.
1: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
2: Nehoda nás aktuálně potrápí v obci Starý Čín na Novojčínsku. Na hlavním tahu tady bourala dvě osobní auta a zdržíme se taky v Bystřici pod Hostýnem. I tady je bouračka dvou aut.
3: Rádio Čas Rock. Zprávy.
2: Dobré čtvrteční poledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Na víkend se vrátí slunečné počasí. Ještě dnes a zítra může místy sprchnout. V sobotu a neděli to podle televize LTV Plus opět bude na výlety. V pondělí se pak ale znovu musíme připravit na přehánky a na tři zmrzlé se pak ochladí.
3: Morava aktuál.
2: Ostrava bude mít další unikátní místo. Původně nepřístupné území kolem řeky Lučiny v obvodu Radvanice a Bartovice se do konce roku promění na přírodní promenádu. Na pěti místech budou mít návštěvníci přístup přímo k řece. Jihomoravský kraj podpoří dobrovolné hasiče. Schválili to radní. Jednotlivé stanice dostanou až 100 000 korun, prozradila mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
4: Kraj letos z vlastního dotačního programu podpoří v obcích na 187 sborů dobrovolných hasičů celkem 18 miliony korun. Tito lidé jsou pro kraj i pro jednotlivé obce naprosto klíčoví. Jsou to jejich sousedé, kteří přijdou pomoct jako první. A právě proto jim chceme dát do rukou vybavení, které při zásazích potřebují, ať už jde o ochranné oděvy, přilby, obuv, radiostanice nebo třeba kalová čerpadla.
2: Čeští hokejisté dnes zahájí poslední turnaj před mistrovstvím světa. Na švédských hrách se utkají s domácí reprezentací, která v tomto ročníku Eurohockey Tour vyhrála všech 9 zápasů. Utkání začne v 19 hodin. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční, teď už odpoledne, s Hanzem Prokešem.

0: formace. Ta má ve svém názvu jednoduché čtyři písmenka. N-O-F-X. No ale před námi je novinka týdne Rádia Čas Rock. Tu přináší Vrána, tak jdem na ní.
1: Rádio Čas Rock. Novinka týdne.
2: Ve zdravém těle zdraví nejen rokový duch. A takový saunový rituál. O, to je náramně osvěžující věc. Stejně jako smečka z finského Lahti. Korpiklány vás rozparádí pod vysokou pecí už 1. srpna na letošním ročníku Ostravy v Plamerech. Tento týden se s nimi ale společně zapotíme. Korpiklány, sauna.
1: Rádio Čas Rock. Toto je novinka

0: hudební pozvánka na další ročník festivalu Help Days, který na hřišti TJ Slezan Frýdek Místek vypukne 5. června. Akce bude opět trvat 2 dny, během kterých se kromě party kolem Tondy Rauera vystřídá dalších 15 kapel, jako třeba Dimitri, Metal Factory, Porta Inferi a Hard a celá řada dalších. No a vy je můžete vidět na vlastní oči, aniž byste museli dát za vstupné nějaké peníze, protože během toho našeho dnešního společného driveu si o 2 vstupenky zahrajeme. Kdy to bude, tak to sám nevím, každopádně na to máme ještě necelé 3 hoďky, které nám bude vyplňovat jak jinak než skvělá muzika, jako třeba od kapely Sugar Ray, která přijde na řadu za malou chvíli. Tak hodně štěstí a dobré odpoledne s Rádiem Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock. Rádio Čas Rock.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
7: Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Big Slivant, Pozitiv, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hateman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lauter, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Jedna klasika na rádiu Čas Rok doznívá a ta druhá nás čeká. Je to tak, Dušane, zdravím tě, ahoj.
1: Já zdravím rádiu Čas Rok, takže ze sídla Temnoty chtěl bych Akcepty, Afas the Shark, Liveko, jak jsme mluvili pro tebe celou rokovou rodinu, všem posluchačům na pohodu, až si užijí prodloužený víkend, hlavně dodržují pitný režim, poslouchají pravou rokovou hudbu, mají úsměv a až neblázní ti lidi v těch marketech jeden den nebo druhý, a to tam dneska byla jako Liga mistrů, no, opravdu, co jsem nazval.
0: To se dá dělat, kamaráde, no. Každopádně, muzika je nachystaná, přejeme pěkný víkend prodloužený, co budeš tvořit?
1: Nevím, no, chtěl jsem se nad Králíka, ale prostě v Penny byl vyprodaný, tam nějak, jako, jo, tak potom kámoš říkal, že jsou nějaké vzácné plemena na Vsetínsku, takže mi když tak na víkend doveze, no.
0: Já ti pošlu číslo na Dana, jo, to se určitě domluvíte.
1: Tak, no, to mi nenapadlo. To, no.
0: Dobré, tak jo, běj se, čau.
2: Rádio Čas Rok, pravé rokové rádio. Yeah!

0: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.
1: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Tak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
5: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.

Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV.

0: Ať děláme, co děláme, víc toho do této hodinky opravdu nedáme, ale já si myslím, že je to úplně jedno, protože pojedeme dál, třeba Bound Black. Traktor. A nebo Brian Adams. S takovou muzikou můžete na Rádiu Čas Rok určitě počítat, no a podíváme se taky do kalendáře, co se stalo, co se děje, kdo slaví a tak dále a tak dále. Ale to až po zprávách s Hanzem, ode mne přání dobré odpoledne.
1: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rok. Čas Rok.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
4: Problémy jsou právě teď v Jablunkově na Frýdecko-Místecku. Na nádražní ulici se srazila dvě osobní auta. Pozor si musíme dávat taky v Bystřici pod Hostýnem na průtahu obcí. I tady je bouračka.
1: Rádio Čas Rok. Zprávy.
4: Dobré čtvrteční odpoledne, rokeři. Posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. České dálnice zasypávají odpadky. Podél autostrát i na odpočívkách jich podle správců cest přibylo za 5 let o čtvrtinu. Navíc poslední dobou se úklidové čety často setkávají i s nebezpečným materiálem, třeba akumulátory.
1: Morava aktuálně.
4: Hlavní třída v Ostravě Porubě opět ožije s dílkem. Už od 12. do 26. května nabídne přehlídku nápadů lokálních tvůrců. Více nám k tomu prozradí mluvčí radnice Martin Otipka.
5: Jedním ze specifik celého projektu je, že autoři své produkty prezentují ve speciálních designově upravených kontejnerech. Další výhodou je, že obyvatelé i návštěvníci našeho obvodu se mohou seznámit s tvorbou menších podnikatelů a ti se mohou inspirovat od sebe navzájem. Úvodním znakem akce je i pestrost. Lidé tak na sdílku najdou módní značky, výrobce kvalitních pochutin a řada dalších zajímavých lidí a organizací.
4: Dětská nemocnice v Brně chystá rekonstrukci. V plánu je opravit pavilon S, ve kterém je infekční oddělení a jednotka intenzivní péče. Práce začnou v červnu a potrvají rok. Po dobu prací klesne počet lůžek i kapacita pro ubytování rodičů. Fotbalisty olomoucké Sigmy čeká další domácí zápas. Už tuto neděli v rámci šance ligy přivítají tým Bohemians Praha. Nedělní utkání začne v 15 hodin. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční odpoledne s Hanzem Prokešem.

Posloucháte Rádio Čas Rock, které má pro vás pozvánku na megakoncert našeho bráchy Rádia Čas. Ten se bude v Ostravan aréně konat 21. listopadu a mezi pozvanými umělci je David Koller, Lenny s Marpem, Olympic, ale hlavně švédští Europe. Ti tam přijdu společně s námi oslavit 40-leté výročí svého vůbec nejvýznamnějšího alba, které ve své době lámalo žebříčky hitparád, kde se dalo. Jestli máte chuť se této jedinečné show, která v letošním roce nebude nikde jinde v České republice k mání, taky zúčastnit, tak si stačí rozkliknout www.casradio.cz, kde najdete odkaz ke vstupenkám. No a když byla řeč o tom Davidu Kollerovi, tak co kdybychom si ho teď ve společnosti jasné páky dali? Souhlasíte? No, nic jiného vám ani nezbývá.

0: 7. května a to v roce 1977. Eagles se v Americe dostali na vrchol hitparády se singlem Hotel California. Skladba jim také mimo jiné přinesla v následujícím roce cenu Grammy za nahrávku roku 77. To byl úspěch. No a rok 94 to zase pro změnu Aerosmith odehráli v Tokiu první ze 7 japonských koncertů a bylo to v rámci jejich světového turné, který tehdy trvalo 245 dnů. Svátek slaví standard, tak musíme zapomenout i na toho našeho, že jo, hranického. Tak chlapci, za celé rádio Čas rok všechno nejlepší a jeden takový jmenovec s kytarou na ramenou nás za chvíli čeká v plné parádě. O koho půjde, asi víte.
1: Rádio Čas rok. Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Rýži Parboiled Lagris, varné sáčky 400 gramů za skvělých 19,90. Oblíbené slané sneky Bohemia Chips, různé druhy až 130 gramů za 29,90. Nebo mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
5: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
6: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas rok ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

0: právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

Holzbein, teď tady u nás na rádiu Čas Rock, no 2 minutky po 1:30, trošku jsme to přetáhli, ale to vůbec nevadí. Písnička na přání je tady 725331155.

0: Fotograf od Nickelbacku, teď tady u nás na rádiu Čas Rock, no a my si budeme hrát pěkně česky, Tatare, zdar.
1: Čau, zdravím všechny do éteru.
0: Nazdar. Tak hlavně kontrolní otázka, jak si dopad u lékaře?
1: No super, paní doktorka na jedné straně mě pochválila a na druhé straně mě sprdla, že prej, pěkně se to hojí, ale že prej mám přestat kouřit. No tak jako já nevím, či má nějakou kampaň nebo co.
0: No, tak to už si každý přebere, jak chce. Každopádně, my jsme rádi, že ten tvůj zdravotní stav se zlepšuje. Ty jsi ale vybral katapult. Pro koho a proč?
1: No samozřejmě pro celou rokovou rodinu a pro všechny ty, co neví, co s načatým a prodlouženým víkendem, tak půjdem na pár pív.
0: Kam?
1: No kam? No tak já pojedu na družstevní zítra, že jo? Pokřtíme se na tu novou desku. No a ochutnám tu ryze hořkou 12, jestli jsem dneska zbyla za tu chvilku, co jsem bral ty Anety Botika.
0: Víš, co si teď řekl za slovo? Anety Botika. Anety Botika. Jasné. Tak jo, kamaráde, tak a kdy máš poslední tabletku?
1: No zítra ráno, už bych se žal dneska obě dvě.
0: Já ti rozumím, hele, ale radši ne, takže zítra ráno, pak si to užij, pošlíš tak nějakou fotečku a tady jsou kaťáci. Ahoj.
1: Ahoj, určitě se pochválím, pošlu na WhatsApp.
0: Čau.
2: Radio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: Kaufland. Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
1: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
6: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
5: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
9: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik.
8: Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat.
9: Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu.
8: Enerspot.cz.

0: Poslední minuty této hodiny jsme si na rádiu Čas Rock užili s Kissin Dynamite, no a v těch dalších 60 minutkách pro změnu třeba Faith No More.
1: Rádio Čas Rock.
0: Saxon. A nebo Lacuna Coil. Takovou muzikou můžete určitě na rádiu Čas Rock počítat, k tomu pozvánka na nějakou tu akcičku, která se třeba chystá už teď na ten následující prodloužený víkend a bude to určitě mnohem víc. Tak dobré odpoledne s rádiem Čas Rock.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Deck Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Deck Finish zdarma. Více na deck.cz.
5: S komplikacemi teď musíme počítat v Ostravě po Martinovské ulici ve směru na Martinov. Teď neprojedeme, jezdí se objížďkou. Problémy jsou taky v ostravské části Krásné pole. Na příjezdu od Poruby a Velké Polomy se staví kruhový objezd, i tady se jezdí odklonem. A dále jsou problémy taky ve Zlíně. Na výjezdu na Malenovice tady se stala dopravní nehoda, bourala tady dvě osobní auta.
1: Rádio Čas Rock. Právě.
5: Dobré čtvrteční odpoledne, rokeři, posloucháte rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Česko zažilo v dubnu jedno z nejsušších období v historii měření. Počasí se ale v prvním květrovém týdnu změnilo a do některých oblastí přineslo dlouho očekávané srážky. Do konce měsíce jich ale může po celém Česku opět ubývat.
1: Morava aktuálně.
5: Opava nabízí k prodeji další pozemky. Magistrát bude zájemce o parcely v nové městské čtvrti Stromovka vybírat losováním. A to v případě, že bude více zájemců o jedno stavební místo. V první etapě nové majitele najde celkem 54 pozemků. Kromě Říži bude parkování jednodušší a přehlednější, a to díky informačním panelům. Město nechá chytrým systémem monitorovat parkoviště ve městě. Podrobnosti dodává místostarosta Jan Hebnar.
6: Město Kromě Říž tyto parkovací cedule nemělo. Do konce června se ta situace změní a budeme instalovat první parkovací cedule, které budou aktivně ukazovat počet volných parkovacích míst. V první fázi budeme měřit počet parkovacích míst na Velkém náměstí a na Rigově náměstí. Pokud se to vyhodnotíme tak, že to skutečně přispívá k usnadnění parkování v Kromě Říži, budeme dál tento systém rozšiřovat například na Vejvanovského.
5: Druholigové fotbalisty Ostravy Baníkovské Bečko čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy už tuto neděli přivítají hosty z Ústí nad Labem. Nedělní zápas začne o 14:30 odpoledne. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční odpoledne s Hanzem Prokešem.

Co myslíte, přátelé, zahrají Jamaron i tuto píseň letos na Holbě? No, tak to se dozvíme, když se od 24. července stavíme k Opavskému Stříbrnému jezeru, kde odstartuje další ročník tohoto skvělého festivalu. Kromě nich nás budou bavit na pódiu Pretty Maids, Citron, Aleš Brichta, Tři sestry a celá řada dalších vystupujících. Dvoudenní vstupenky je možné koupit na webu Rádia Čas Rock, kde jsou hned ve třech variantách, a to od toho klasického vlezného až po luxusní VIPky. Za ty sice člověk zaplatí nějakou tu vindru navíc, ale zase mu nabídnou opravdový luxus v podobě vlastního baru, luxusně vybaveného partystanu, občerstvení tam bude zdarma a další výhody. To nezní špatně, co říkáte? No, tak jako naše další hudební nabídka s muzikou jsou totiž nachystaní třeba Faith No More, no a já vám přeju pokud možno nikým a ničím nerušený poslech.

0: Rádio Čas Rock.
1: A v těch rokových typech pozvánka do motoparku Ostrava, který bude tuto sobotu a neděli slavit svoje 7. narozeniny. Bohatý doprovodný program pro celou rodinu, skvělé občerstvení, testovací jízdy motorek, Adam Pešel se svým týmem, drifty show, závody na motokarách, který se může zúčastnit každý z návštěvníků, jízda na svém stroji na vyznačené trati, celá řada soutěží a to všechno bez jakéhokoliv vstupného. Začíná se v sobotu před 9:00 ráno, tak se stavte, bude to opět velice zajímavá akce, na které by byla velká škoda chybět. No a my na rádiu Čas Rock se posuneme zase kousek dál. Para, Saxon, Saigon Kicks a mnohem dalších. Tak pěkné odpoledne.
0: Rokové typy rádia Čas Rock. Čas Rock. Čas Rock. Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90 a prosecco frizante 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: Slovenská formace Epara, já jsem dával před malou chvíli na rádiu Čas Rok takovou výzvu, že pokud se chcete dostat na festival Hellblaze 2026, tak si zavolejte o lístky. No a třetímu v pořadí se to povedlo komu? Halo, halo, tady Honza.
1: Tady Martin, ahoj.
0: Martine, já tě zdravím, nazdárek. Tak, máš radost, že se ti to povedlo?
1: No strašnou, teda to. Vždycky člověk volá jak blázen, furt obsazeno a teď se to teda...
0: Teď ti to vyšlo. Tak moc ti gratuluju. Byl jsi někdy tam ve Frýdku se mrknout na ten festiáček?
1: Nebyl a strašně rád půjdu.
0: Strašně rád půjdeš. Víš, kdo tam třeba bude hrát?
1: Vůbec nevím.
0: Ingot, Metal Factory, Stonasto, Dimitri, budou tam taky Porta Inferi, Harley a mnoho a mnoho dalších. To nezní špatně, ne? Co říkáš?
1: Dimitri zní dobře.
0: Ano. To zní dobře. Odkud si, jestli se můžu zeptat?
1: Jsem ze Zlína.
0: To budeš mít kousek cesty, ne? Do Frýdku Místku.
1: No, já tam teď zrovna, no, tak já jsem to blbě řekl, původem jsem ze Zlína, ale teď bydlím kousek, právě kousíček od Frýdku Místku, takže naopak to budu mít krásně blízko.
0: Tak to je krása. Takže dva dny našlapané skvělou muzikou. Koho sebou vezmeš?
1: Ženušku.
0: To jsi hodný.
1: Svoji ženušku, ta už to se mnou 30 let brázdí, všechny ty festivaly, jo? Koncerty.
0: Takže to bude vůbec takový první v letošním roce, je to tak? Letní
1: no,
0: festival.
1: No, vlastně nevím, teďka přizná se, když je přesně to je, protože jdeme na Rock for People.
0: 5.6.
1: Tak to bude těsně před Rock for People. No, tak to bude první.
0: Vidíš
1: ano.
0: To, kamaráde, tak jo. Takže si to tam užijte, ty jsi ještě vybral Rolling Stones, tak můžeš to někomu poslat?
1: Právě jí, svoji ženušce.
0: Ona poslouchá Čas Rock?
1: No, teď bohužel ne.
0: Jinak ano, tak to.

0: jsme rádi.
1: Jinak jo.
0: Tak
1: jinak
0: super. Jo. Takže velká gratulace, pošli nám nějakou fotodokumentaci a dej třeba vidět, jak se ti to tam líbilo. Jo?
1: Díky moc.
0: Tak jo,
1: díky
0: moc. Měj se krásně. Čau.
1: Taky.
0: Nazdar, nazdar. No a přátelé, ten pozdrav platí i vám, protože já se pro dnešek loučím. Mějte se krásně, zítra nic, ale v sobotu jsem tady jako na koni. Teda doufám, před devátou určitě. Mějte se hezky a za chvíli kikina.

0: Čas Rock.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A Prosecco Frizzante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
1: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: celé pořádně energické čtvrteční odpoledne přeje z rádia Čas Rock Kiki Střelcová. To je překvapeníčko, co? No, i já jsem byla překvapená, tak já, milé, doufám, že i vy. My si společně dneska užijeme několik následujících a nadcházejících hodin. Je jich dost a vy se máte na co těšit. Čtvrtek je malým pátkem, no ale protože je zítra státní svátek, tak máme všichni pátek už dneska. No a s takovouhle optimistickou zprávou zahajují počínání toho dnešního odpoledne na Čas roku. V rámci něj budete taky vstupovat do prodlouženého víkendu, no a to zdaleka není všechno. Těch pozitivních, optimistických věcí tady bude hned několik. Troufnu si říct, že se solidní dávkou energie přicházím já osobně, takže komu schází nebo dochází, to jako doufám vám dočerpám v rámci našich vln. No a taky nás v rámci, už jsem chtěla říct, pátečního odpoledne, vidíte, jak jsem sama sebe zblbla, dorazí, přátelé, vzácný host z řad posluchačů až z Čech, no a dostal od své úžasné ženy dárek pod stromeček, zážitek zvaný, jaké je to být moderátorem rádia Čas Rock. Je toho opravdu hodně, co nás čeká, bude to výživné, no a ještě k tomu, abyste nepřišli o svoji pravidelnou týdenní hodinku, kdy si hrajete sami sobě si, a zítra máme svátek, tak si tento pořad s názvem Rockeři sobě dáme už dneska. A to úderem 18. podvečerní. No a já tady mám hned z kraje mého vysílání ještě jedno překvapení.
1: No, Kiki, jste poznali, že tady dneska s vámi bude, takže si to užijte. 4 hodiny jsou jen a jen vaše. Ty máš 3,5 minuty vstup před sebou?
0: 3,5? Proč? Mm-hmm.
1: Tak?
0: Ne.
1: Už to pouštěj.
0: No nicméně, přátelé, dnes velmi kreativní Honza Gavelčík se hlásí od zpravodajského mikrofonu. Připravil si pro vás takový jako echtovní, jo, kumšt, no ale bohužel mu to bylo naším vedením rádia Čas Rock zakázáno.
1: Dej tomu prostor, poslechni si ty zprávy do konce, uvidíš.
0: Uvidíme. Jasné. Tak poslouchejte, jsem sama zvědavá, jestli to hecnul, jestli má Honza Gavelčík koule nebo ne.
2: Těšíte se na sezónu?

0: Kaufland.
1: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
2: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Vážná nehoda se teď řeší v Ostravě na Horní ulici. Osobní auto tady srazilo chodce, na místě zasahují záchranáři. Bouračka dvou aut nás potrápí v Kroměříži na ulici 1. máje. Dvě auta se srazila taky v Bílovci v ulici Dukalské. S komplikacemi musíme počítat i v Olomouci na výjezdu na Mohelnici na ulici Pražské. Tady bourala hned tři osobní auta. A problémy jsou taky ve Starém městě na Uhersko-Hradišťsku na výjezdu na Huštěnovice. Tady probíhá čištění vozovky.
4: Rádio Čas Rock. Zprávy.
3: Dobré čtvrteční odpoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Cena elektřiny v Česku patří k nejvyšším v Evropě. Podle statistik Eurostatu jsme ve druhé polovině loňského roku byli na 6. místě. Naopak tuzemské ceny zemního plynu byly pod unijním průměrem a stejný trend by měl pokračovat taky letos.
4: Morava aktuálně.
3: Bohumín se už naplno připravuje na letošní plaveckou sezónu. Město v těchto dnech finišuje s úpravami Kališova i Vrbického jezera, říká mluvčí radnice Jana Končítková.
5: Návštěvníci Vrbického i Kališova jezera si v posledních dnech mohli všimnout na březích obou vodních ploch větší navážky zeminy. Místa, kde se rekreanti nejčastěji pohybují, potřebují srovnat. Terén během první poloviny května upravíme a zatravníme, takže na konci měsíce, kdy sezóna startuje naplno, už bude prostor pro odpočinek a opalování ideální.
3: Zlínský kraj podpoří venkov. Na jeho rozvoj dá letos více než 42 milionů korun a podpoří 660 projektů. Peníze pomůžou menším i středně velkým obcím zlepšit infrastrukturu, veřejná prostranství nebo zázemí pro každodenní život. Elitní české beach volejbalové páry čeká nabitý program před turnajem Pro Elite Tour v Ostravě, který pro ně bude spolu se srpnovým mistrovstvím Evropy v Polsku jedním z vrcholů sezóny, se příští týden rozehrají v Číně. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční odpoledne, teď už s Kiki Střelcovou.
6: No tak nic, přátelé. My jsme se těšili, že Honza jako ukáže, že má v sobě kus toho chlapa. A nebude se bát se postavit tady zákazu. No tak nic. Mohli jste se těšit na opravdu takový netradiční nebo netradiční odpálení vysílání Rádia Čas Rok, ale nevadí. Každopádně máme minutku po 15. Kiki Střelcová vás ještě jednou zdraví. Přeju pohodový start prodlouženého víkendu, k tomu se ale ještě dostaneme víc k tomuto tématu. No a teď už pojďme o fiko odpálit dnešní odpolední vysílání Rádia Čas Rok.

kalendář píše 7. květen léta páně 2026. No a dnešní rtutě teploměru děcka hlásí průměrné teploty okolo 20 až 21 stupňů, co se Moravy a Slezska týče. Svátek slaví Standové, Staníkové a Stanislavové, no a právě s tímhletím jménem souvisí aktuálně probíhající období takzvaného Stanislavského jara, což bývalo prý pro naše předky lidovým označením teplých dnů, které v těchto dnech bývávaly. No, my už ty jedny z nejteplejších máme za sebou. Jak to tak vypadá? Před náma teploty okolo 20, což je značka ideál. V těchto dnech jsou taky louky poseté vyloženě pampeliškami a nejen louky, že ano, zahrady, pláně a podobně. No ale co mé byť slepé, tak bystré oko zaregistrovalo, že tam jako kde slunko pere od rána do večera, tak tam už jsou většinou jenom ty chomáčky chmíří na odfouknutí z pampelišek. Ale třeba u nás na zahradě, která je jako směrem na sever, je tam od lesa chladněji, tak tam ještě máme stále zatím krásné žluté květy. No tak to jenom tak na okraj, kdybyste náhodou někdo chtěli ještě třeba splašit vlastně biopampelišky pouze s hnojivem mé čistokrevné fenečky, tak jsou vám k dispozici, jo, třeba na med nebo nevím, na nějaké lektvary. Já z toho teda určitě nic vyrábět nehodlám, nicméně, když jsme se bavili o těch teplotách, tak ten rekord, co se týče nejvýše naměřené hodnoty, padl v roce 1923, kdy bylo skoro 30 stupňů Celsia. No a naopak nejmíň bylo 0,6 stupňů pod nulou, a to ve velice vzdáleném roce 1857. No a pranostika na dnešní den hovoří studený limaj, stodole ráj. No, tak ať už se v těchto chvílích nacházíte kdekoliv, tak vězte, že u toho posloucháte Rádio Časrok, čtvrteční odpolední vysílání, které je vlastně pátečním, protože zítra státní svátek, že? No a teď už Bad Religion, Metallica a spousta dalších, tak užívejte a vychutnávejte. Rádio.

0: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
9: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás.

noční vysílání rady a Čas Rock je v plném proudu. No a dneška, co tak zas, když chcete jako říct spoustu věcí a spojíte dvě slova v jedno. No, než přistoupíme k další muzice, v rámci které se chystají The Pretty Reckless, tak pojďme dát menší letem světem. Znáte to, málo času, informací hodně, tak pojďme to i při čtvrtku takhle společně proletět. Velkou senzaci čeká v lednu příštího roku kapelu Dimitri. Už jste to slyšeli, v rámci 20letého výročí vzniku kapely Five Finger Death Punch, kteří přijedou v rámci svého jubilea taky potěšit své české publikum. Tak s touhletou partičkou, s živelnou partičkou, si to Five Finger Death Punch střihnou právě Dimitri. Bude to v pražské O2 aréně 31. ledna roku 2027. No a předskakovat jim budou právě Dimitri. Bývalý bouřlivák Axl Rose označil za nejlepší kapelu všech dob partu Queen. No tak vidíte to, přece jenom zas není takovým narcisem. Kdyby byl, řekl by, že to jsou Guns N' Roses. No a pak jedna novinka, která vznikla ve spolupráci Pardálu s Olympic spolu s Petrem Kolářem. Tyhle dvě známá jména spojily síly, naspívali novou písničku, která se jmenuje Co je vůbec v nás, a vydávají k ní i nový videoklip. No a v tom hraje další známý ksicht, a to Martin Dejdar. Tak se když tak na song podívejte na YouTube, no a my už teď pojďme zpátky k playlistu Rádia Čas Rock. A já vám přeju klidné čtvrteční odpoledne. Čas.

Tak to je tak, když se zamyslíte, nebo co zamyslíte, zakoukáte nad jednou novinkou, na kterou, přátelé, teda bohužel dneska čas nezbyde, ale nebojte, všechno stihnem, protože nás čeká prodloužený víkend, v rámci kterého se taky uslyšíme, takže vám o té chystané nebo už světa spatřené novince povím zítra. Nicméně dnes máme krátce po 15. odpolední, no to vám řeknu, to je dneska slušná divočina. Nicméně Paparouč v playlistu Rádia Čas Rok na chystaní, no a taky se bude chystat nějaká podle vašeho výběru, takže pokud si chcete ten čtvrteční pracovní proces zpříjemnit, nebo už jste započli oficiálně prodloužený víkend a chcete mu dát takovou tu pomyslnou sladkou tečku, dejte vědět 725 3 3 1 1 5 5.

0: Květnový den je v plném proudu, ladíte rádio. Čas rok za 5 minut bude 4:45. No a teďka je to přesně ten moment pro spousty z vás, kteří už oficiálně pro tento týden máte padla, odmakáno, odpracováno a čekají vás jenom samé krásné volnočasové aktivity. No a stejně tak to má i Pavlík s Pečkou, kteří jsou teďka na drátě. Ahojte vy dva.
1: Čau.
0: Já vás zdravím. Tak povídejte, přehánějte, jaký byl tenhle ten druhý zkrácený pracovní týden? Byl to masakr nebo se to dalo?
1: Dalo se, to bylo to v pohodě.
0: Tak to je fajn, takže nejste strhaní. Tak to je dobře.
1: Jak to šlo.
0: To je dobře. No a nějaké plány na prodloužený víkend?
1: Asi ani ne, klídek doma.
0: A to máte správně nastavené. Tak je třeba taky občas, že jo, spočnout, opravdu nic nedělat, to vás chválím. No a tak čím to tak nějak jako umocníme tu pohodu a co bude pro vás ta třešnička na dortu na začínající prodloužený víkend?
1: No, třešnička na dortu. Chtěli bychom zahrát našemu šéfovi Románkovi, který nevím, možná poslouchá, možná neposlouchá, doufám, že jo. Mm-hmm. A chtěli bych se mu nechat zahrát Kačičku od Hovera SK. On to má strašně na písničku a připomíná mu to.
0: No.
1: Tak proto.
0: Já jsem se totiž chtěla právě zeptat, vzhledem k tomu, že jde opravdu o takový velmi specifický song, co to tomu Romanovi připomíná?
1: Slečnu, to je více k tomu nemůžem vyjádřit.
0: Jo, je mi to jasné. A chápu to správně, že slečna má taky kačeří hubu?
1: Tak nějak.
0: Romane, synku, neblbni. Nejkrásnější děvuchy jsou ty přírodní. Já to na plnou hubu řeknu za vás. Děcka, díky za zavolání. Mějte se krásně. Šťastnou cestu domů a užijte si víkendu. Ahoj.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Život, to je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
4: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
5: Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
6: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: Ladíte odpolední čtvrteční vysílání Rádia Čas Rok za 3,5 minutky, odbije 16. odpolední. No a přátelé, já už tady za chviličku společně s váma budu mít vzácnou návštěvu, která nám dorazila až do Pardubic. Ano, to plesknutí, co jste teďka slyšeli, tak to je ono, jo? On se chudák plesknul do hlavy, že si říká, Jezus Maria, to snad ne. No ale o koho konkrétně jde a co se tady v následujících minutách bude dít, tak to vám prozradím už za okamžik. Nicméně, tady je muzika, na kterou se můžete v následující 60 minutovce těšit. Pretty Maids, kteří oslaví naše 15. letos na Stříbrném jezeře v Opavě, taky budou Rammsteini. No a kdyby vám tohle to nestačilo, tak ještě o něco přitvrdíme s Arch Enemy. Kiki Střelcová vám z Čas roku přeje pohodové čtvrteční odpoledne. Kdo už jste započli prodloužený víkend, tak si ho pořádně užijte. No a užívat budeme i v následujících minutách. Ale teďka Honza Gavelčík.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko 1 litr s apkou pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: V Grossarltálu voní léto kvetoucími alpskými loukami. Spousta turistických i cyklistických tras vede mezi salašemi s výhledy na vrcholy Národního parku Vysoké Taury a okolo průzračných horských jezer. Prožijte dovolenou v Grossarltálu, v údolí salaší. Léto v Salzburgsku. Proto žijeme.
4: Aktuálně se zdržíme v Ostravě v ulici Cingrově, srazila se tady dvě osobní auta. Velké problémy jsou taky na dálnici D1 na trase z Přerova do Ostravy. U odbočky na hranice bourala hned 4 osobní auta. Nehoda dvou aut nás potrápí taky v obci Trojanovice na Novojčínsku na hlavním tahu. Dvě auta bourala taky v Bílovci v ulici Dukelské. A ještě tady máme dopravní problém v Ostravě v ulici Horní. Tady osobní auto srazilo chodce, nehoda je bohužel se zraněním.
5: Rádio Čas Rok. Zprávy.
4: Dobré čtvrteční odpoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Na víkend se vrátí slunečné počasí. Ještě dnes a zítra může místy sprchnout. V sobotu a neděli to podle televize LTV Plus opět bude na výlety. V pondělí se pak ale znovu musíme připravit na přehánky a na 3 zmrzlé se pak ochladí.
6: Morava aktuálně.
4: Nový Jičín uzavírá pěší lávku přes řeku Jičínku v městské části Žilina. Důvodem je její havarijní stav. Lidé budou muset chodit přes 300 metrů vzdálený most, po kterém jezdí i auta. Lávku město zbourá a příští rok chce postavit novou. Jihomoravský kraj podpoří dobrovolné hasiče. Schválili to radní. Jednotlivé stanice dostanou až 100 000 korun. Prozradila mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
7: Kraj letos z vlastního dotačního programu podpoří v obcích na 187 sborů dobrovolných hasičů celkem 18 miliony korun. Tito lidé jsou pro kraj i pro jednotlivé obce naprosto klíčoví. Jsou to jejich sousedé, kteří přijdou pomoct jako první. A právě proto jim chceme dát do rukou vybavení, které při zásazích potřebují, ať už jde o ochranné oděvy, přilby, obuv, radiostanice nebo třeba kalová čerpadla.
4: Druholigové fotbalisty brněnské Zbrojovky čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy už tuto neděli přivítají tým FC Vlašim. Nedělní zápas proběhne od 17 hodin. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční odpoledne s Kiki Střelcovou.

0: Páteční odpolední program Rádia Čas Rock se teďka v těchto chvílích ponese trošku v netradičním stylu. Přátelé, já tady totiž mám vzácnou návštěvu z řad vás, posluchačů Rádia Čas Rock. A vítám až z Pardubického kraje, tady u nás v ostravském studiu Rádia Čas Rock, Ondru Vrbického. Ahoj!
1: Zárodkaři.
0: Přátelé, Ondra je z toho chudák vyhukaný, ale nejspíš možná i vy, abyste jako pochopili, co se tady dneska děje. Prosím vás, v rámci každoroční akce s názvem Tržiště radosti, vytvořené mobilním hospicem Ondrášek, se do předvánočního projektu zapojilo i Rádio Čas Rock. No a my jsme s naším promotýmem věnovali do něj právě poukázku na hodinové vysílání u nás. A představte si, že Ondra má tak úžasnou ženu, která je mimochodem tady taky s námi, ale protože tady jsou s prckem a teďka zrovna jako drží v náručí čerstvě probrané dítě, jo, tak se ke slovu možná dostane později, že se k nám přidá v pozdějších minutách. Nicméně, Ondro, prosím tě, já tě poprosím, aby ses nám úplně ve stručnosti představil, aby naši posluchači jako věděli, s kým teďka tu následující 60-minutovku budou mít čest. Odkud pocházíš, co je tvým povoláním a tak?
1: No nazdar, tak to je pěkný.
0: No nazdar!
1: Ne, dobrý. No tak moje jméno jste všichni slyšeli. Jsem tady hlavně kvůli tomu, že jsem studoval původně tady na ostravské VŠBčku.
0: Takže je srdcová záležitost?
1: Dá se říct, že jo. Protože jsem s kámošema jezdíme samozřejmě zachlastat, podívat se a vzpomínat, jak to tady bylo super, že jo. Radek, Ostrava, jedeme. Občas se podíváme sem tam do hospody, kde jsme chodívali dřív. Takže to takový...
0: A stále funguje hospůdka?
1: No... chodívali jsme k mámě hodně.
0: Ježiš, nevím, tak tam chodí náš Honza Gavelčík, takže jo, funguje.
1: No, takže funguje. Jo, teď jsem tady díl nebyl asi 3 roky nebo 2 roky, teď nevím. No. No, a chodívali jsme tak, že po okolí kolejí. Já si myslím, že nejčastěji jsme byli fakt jako u té mámy. No.
0: Tak a když jsi zmínil ta vysokoškolská studia, tak co máš vystudováno?
1: No, studoval jsem technické materiály a materiálové inženýrství.
0: A zdařilo se?
1: No, zdařilo se.
0: Takže to mám čest s panem inženýrem?
1: No, jasně.
0: No, ale tak dobré odpoledne, pane inženýre.
1: Bydlíme teďkom na kolejích a
0: takže ty doslova opravdu o tomto víkendu zavzpomínáš na ta studentská léta.
1: A co jsme šli semka procházkou, tak jsme se dívali, ještě jsem tam psal vlastně na chodník spojující koleje a školu, nevím, jestli to víš, jestli jsi tam někdy šla nebo nešla.
0: Šla.
1: Lidi si tam píšou vlastně, když absolvujou, jo, kdy to bylo, kdo to bylo, tak jsme se dívali, já jsem to tam psal takovou zvláštní barvou a ještě tam furt je.
0: Zůstalo, takže dívej se, ty tady normálně máš i svůj artefakt, který připomíná tvá studia, tak to je opravdu krásné, to musela být velmi kvalitní barva.
1: Jo, taky tam padla celá pixla.
0: Ondro, prosím tě, Pardubický kraj, kde konkrétně teda pobýváte s rodinkou?
1: Okres Svitavy, Moravské Třebové, bydlím, jmenuje se to Nová Ves.
0: Nová Ves, ano, to, co slyšíte, to je právě Ondrovo řvoucí dítko, které evidentně možná by taky rádo něco řeklo do mikrofonu Rádia Čas Rock, tak uvidíme, jestli se odhodla.
1: Je to malej, se jmenuje Vincent, jo, takže
0: Vincent.
1: Takový nezvyklý jméno, je to nezvyklý. Po dědovi.
0: A kolik má?
1: 1 rok a 5 měsíců.
0: Čověče, no tak to asi máte doma s manželkou veselo pěkně,
1: no,
0: že
1: jasný,
0: jo?
1: No jasný, to je náš miláček.
0: Ondro, prosím tě, a ještě mi prozrať, jestli jsi tedy v tom oboru, který jsi studoval, zůstal, co tedy děláš, a nebo jsi jako úplně mimo mísu, jako většina?
1: Klasicky jsem nezůstal, protože vlastně dostal jsem nabídku vlastně rok potom, co jsem odešel, vrátit se semka zpátky, ale penízek nebylo moc, tak jsem zůstal v automotiv, tam jsem před 2 rokama skončil a teď dělám ve zbrojním průmyslu náboje do malorážových zbraní.
0: A baví?
1: Vzhledem tomu, že jsem jakoby na údržbě, tak baví.
0: Tak to je dobře. Manželka kine, jako jo, řekni, že tě baví. že to bylo...
1: Ježíš, je to tam super.
0: Je to tam super. To mi teďka připomnělo ten jeden vtip, který mi jsem tady říkal o víkendu náš Aleš, že já to teďka úplně asi nesformuluji, ale možná to budete znát, že jako se ptají chlapa, jestli je šťastný nebo tak, a on jako odpoví něco v tom smyslu, že musí, protože jo, je nějak v tom manželství, že manželka mu to prostě jako přikazuje být šťastný.
1: Teď no to, už musím.
0: Ano, teď už musím. To teda vůbec neukazuje na nás ženy pěkné světlo, že? Chudáci ti chlapi, oni si pak myslí, že jsme všechny symetriky. Ondro, co je tvůj hudební vkus? Tak o tom si povykládáme za chvilku, ale co bys teďka řekl na takové Judas Priest?
1: Jasný.
0: Jo, tak Breaking the Law, klasika, posíláme je tam. Just

0: Ondra z Pardubického kraje, který dostal k loňským Vánocům od Ježíška, rozumějte od své milované ženy, krásný dárek v podobě právě hodinového vysílání tady u nás na rádiu Časrok. No a my jsme se s Ondrou před chviličkou tak nějak bavili o těch věcech všeobecných, kde žije, co má vystudováno, jako co pracuje. A mě by teďka ještě zajímalo, když se vrátím k té práci, jestli jsi měl nějaký dětský sen, že každý jsme něčím chtěli být, já třeba veterinářkou, jakmile jsem zjistila, že bych musela usmrtit nějaké zvířátko, tak to střelcová řekla, že to v žádném případě, tak jestli jsi měl i něco takového ty?
1: Asi jo, asi si vybavuju tak samozřejmě popelářem, jako hodně malej děcek.
0: Člověče, tak to jsem naopak potom říkala, když už jsem trošku byla v tom náctiletém věku, že a teď jako to, přátelé, berte opravdu s nadsázkou, nechci nikoho rozhodně zhazovat, ale v době, kdy ještě jsem jako studovala střední školu, tak to bylo tak, že popeláři nepotřebovali mít maturitu, tak jsem říkala, že jako kdyby se nezdařilo, tak jako půjdu na popelářa. No, ale co se nestalo, že rok 2017 přinesl novely a bim, i popeláři museli mít maturu, takže kdyby to tehdy nevyšlo, tak Střelcová byla pěkně nahnaná. A nahraná. Ondro, ale teďka k tomu, co je vlastně tady všude kolem nás v rádiu Časrok. A to je muzika. Co je tvůj šálek kávy? Nebo čaje?
1: No, studio máte pěkný teda.
0: Děkujeme,
1: co jsem slyšel, že máte teďkom nový, takže
0: no,
1: jako
0: od loňska, ano.
1: Pro představu, nevím, jestli lidi viděli fotky nebo ne, tak jsou tady kytárky, že jo, vlasa. Fakt pěkný to tady je. No,
0: děkujeme.
1: Já bych se přiznal, tak poslouchám spíš jakoby druhou mutaci, což je vaše rádio Časrok na tvrdo, ale i Časrok si sem tam sfouknu, tak je to takový, je to dobrý rádio.
0: Děkujeme.
1: A co já jsem...
0: Takže chápu správně, že jdeš spíš tou tvrdší vodou?
1: Ne úplně nejtvrdší, protože jako mě dostali k poslouchání tady téhle z té muziky kamarádi, který zdravím, jsou to bráchové Dražilovi.
0: Takže zdravíme brachy Dražilovi, pánové,
1: Mišáci,
0: ano, to je pozdrav věnovaný vám.
1: Jo. Protože jsem s nima začal jezdit na Brutal Assault, že jo, tak do Jaroměři, tak tam je Josefova samozřejmě. A tak tam mě to chytlo úplně nejvíc, protože ta atmosféra je tam suprová. A v podstatě jsem začínal samozřejmě na systémech, jo, vzhledem k mému věku, systémy korní a tak dále. Jo, a teďkom se dostáváme prostě zase to, že jsem tím starším věkem, tak třeba se mi měl se líbí zpátky Ironii, jo, to je takový úplně jako neskutečný, jo, to je, člověk říká, to jako normální to poslouchat.
0: A, když se vracíš k takové té staré dobré klasice.
1: No, no jasný, jasný, ale samozřejmě člověk poslouchá i tu tvrdou hudbu, ale tohle je vlastně, když už člověk přijde na ten koncert a vidí tam ty 60-letý chlapy, jak tam skáču, to je jako fakt, neuvěřitelné, že ten člověk to vydrží, to je fakt mazec.
0: Obzvlášť u některých životních stylů, že?
1: Jasno. S tím spojeným, přesně tak.
0: Ano, to opravdu člověk pak si říká, jo, klobouk dolů, že to takhle jako zvládli až do tohoto věku dojít a ještě fungovat dobře.
1: No přesně tak, jo. Jo.
0: No a Ondro, co je teda tvoje taková opravdu jako topka?
1: To jo.
0: Protože třeba já, když se mě někdo zeptá, co je tvoje nejoblíbenější, tak já samozřejmě Guns N' Roses, Bon Jovi, Pretty Maids, God Hardy. Jo, taková ta fakt pro mě.
1: Ale pro mě, protože to poslouchá i moje manželka a byli jsme spolu na více koncertech, tak samozřejmě Inflame, jo, to je prostě... jsou moje jako asi nejoblíbenější kapela, no.
0: Takže chápu správně, že i žena má stejně tak hudební vkus jako ty? Netrpí u poslechu těch tvrďáren?
1: Ale jako tady u té kapely to jsme se shodli hodně.
0: Jo, takže tam se to protlo.
1: Jo,
0: to je
1: jo,
0: dobře.
1: Ona má spíš ty 80-ky rokový a tak, jo, tak to se jí líbí hodně, ale tady na téhle kapele jakože metalové, to jsme se shodli.
0: Dobrá, tak... my si teďka tady pojďme dát poštamprličce, když tady máme, že jo, vzácného hosta, teď ještě nám začíná prodloužený
1: vzácný
0: víkend. To si váš, chápeš, jo, to málo kdo takhle má. No a co bychom si teďka tak dali za muziku? Co?
1: No, tak si dáme ty systémy.
0: Jo, tak přátelé, za chvilku System of a Down a Sugar.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
2: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
5: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
6: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: No, čtvrteční vysílání Rádia Čas Rok je doslova jako korálek. Milá návštěva až z Pardubického kraje. Teď Honza Gavelčík mi tady přinesl chlebíčky. Promotým nám tady připravil dobrotky, že? No, jak se ti tady u nás vlastně líbí? To je nejvyšší čas se zeptat.
1: Dobrota, dobrý pití, samej rumík novej, prmíjovej, paráda.
0: Počkej, to nemůžeš říkat, oni se zase ti posluchači budou myslet, že my tu jenom žereme a chlastáme.
1: Počkej, to dám já chlastám. Ty jsi v práci.
0: To je pravda, to je pravda. Takže přátelé, jo, zase nepředstavujte si, že by to tady bylo až tak divoké. Nicméně, srandu tady máme, to je pravda. No a Ondro, schválně, jestli pak víš, teď si jako tě vyzkouším, jak moc dobrým posluchačem Rádia Čas Rok seš. Co se tak jako tady děje pravidelně v těchto chvílích pár minut po půl každé hodiny? Teď je teda půl pátá, jo, před 4 minutama odbyla. Co se tady tak jako vzpomeneš?
1: No, jestli si dobře vybavuju, tak dáváte nějakou písničku na přání?
0: Jo, čověče, tak jo. I když teda spíš posloucháš ten Čas Rok natvrdo, tak evidentně i ten Čas Rok máš aspoň částečně pod kůží. A teďka

0: schválně. Otázka na tělo číslo 2. Umíš naspaměť naše číslo?
1: Abych řekl pravdu, tak ho neumím.
0: No ale tak mám ho tady napsaný, to zákulisí, tak já ho řeknu. Tak pojď!
1: Takže si chcete nějakou písničku na přání, volejte 725 33 11 55.
0: No a mezi tím už Pretty Maids.
2: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: Na vlnách Rádia Čas Rok vás od mikrofonu zdraví Kiki a...
1: Ondra.
0: Přátelé, abyste teďka věděli, Ondra se normálně teďka usalašil za ten náš mixpult, protože přišla taková jako jeho chvíle, bych řekla, protože si představte, že se tady k nám dovolal posluchač, který Ondru zná. Takže kluci, je to čistě vaše, pokecejte si, užijte si chvilku slávy.
1: To je halus. Ale nebudeme to prodlužovat, jo? Ale kolega normálně z bývalé práce se mě dovolal.
0: Zůstal nám na drátě, halo, halo.
2: Zůstal jsem tady, poslouchám.
1: Ale chlape, kde to děláš?
2: Já nevím, jestli můžu úplně přesně jmenovat, ale přesunul jsem se do zcela jiného sektoru, a to do potravinářství.
1: A tak to klidně asi jmenovat můžeš, že jo, ale...
0: A jo, no, kluci, jsi, já v tom jsem neviděl.
1: Přesně,
2: můžu?
1: Když tak zažadou
2: jako, jestli
1: nás,
2: tak udělám reklamu, to mi vůbec nevadí.
0: Tak si udělej reklamu.
2: Nejznámějším českým smradlavým sýru v olomouckých tvaruškách.
1: Jo, ty jo, tak to je závist, jo, ne.
0: Ty, a tak když bys měl jako cestu sem k nám do Ostravy, tak stavební 992, jo, Rádio Čas Rok, děkujem.
2: Nějakej balíček.
1: Ty jo, no, doložit, co máš kousek.
0: Jo, to je pravda.
2: Jasný.
1: Jasný.
0: No tak co zahrajem, prosím tě, povídej, přeháněj.
2: Dáme si nějakou Sepulturu, myslím, že s Ondrou jsme se domluvili na Roots. Takže
0: ano, ano, Ondra byl naprosto nadšen, ano.
1: Dobrá volba, to si poslechneme. To.
0: No a my jsme tady potom měli ještě přání od Lemura, který by rád něco od Metalliky, tak my jsme vybrali Seek and Destroy. Prosím tě.
2: Taky dobrá volba.
0: Ty náš drahý volající, já jsem zapomněla úplně tvé jméno, připomeň mi ho.
2: Tonda.
0: Tonda. Tondo, co ty a tvé plány na víkend prodloužený?
2: Moje plány, bohužel, protože jak jsem jmenoval, jsem v potravinářství, zítra svátek, nesvátek, budeme muset ještě do práce.
0: Jezus, ale aby jsme my hladové krky měli co žrat.
1: Aby to kolo kapitalismu zase běželo někam.
0: No kluci, mimochodem, jak vy dlouho jste se jako třeba tak neviděli? Nebo jo, neslyšeli i?
1: To už je strašně.
2: No, to už je hodně dlouho. Já jsem vlastně z bývalé firmy půl roku pryč. A myslím, že Ondřej odcházel ještě o něco dřív.
1: Já jsem rok. Přes rok. Přesně přes rok. A,
0: no tak, pánové, teď jste se aspoň slyšeli a to snad bude takový tady pro vás podnět, že byste se třeba mohli brzo sejít na tom pivku.
1: A jenom pro posluchače, jako to fakt není nahraný. Jako
0: přátelé, ne, opravdu není, jako jo, to byla čistě znáte, náhoda. Jo,
2: to
0: no?
2: Ne, to zas musím já pochvalu, protože pokud pouštím rádio, tak pouštím Čas Rok a to bylo super.
0: Tak toho si ceníme. A Tondo, mimochodem, odkud seš ty? Odkud nás ladíš a posloucháš?
2: Já jsem, no, v Lošticích.
0: Jo, ty seš z těch Loštic přímo.
2: No, jasný, tak to máš jak já na přímo vyrábím tvarušky, no.
0: No, synku, to bys taky ty seš celý už cítit po těch tvaruškách, ne?
2: Ne, to není zas tak.
0: Ještě to nenačuchlo, je to dobrý.
2: Ne, nestíhá.
0: Prosím tě, my ti děkujeme za zavolání, vy se teda kluci rozlučte a já už tam jo, pak jo. Odpálím tu muziku za chvilku.
2: Jasný, taky Ondro, super. Mějte
1: užijte
2: se
1: si víkend,
2: a ať se daří.
0: Ahoj.
2: Čau.
3: Holba Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsmějen rádio, jsme Čas Rok. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rok. Čas Rok.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Cashback!
8: Na
7: okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: Odpolední program Rádia Čas Rok je v plném proudu, za chviličku od 17. hodina odpolední. No ale protože, jak už tady bylo několikrát zmíněno a pravidelný posluchač dobře ví, tak my tady máme návštěvu z Pardubického kraje, Ondru se svojí rodinkou a teďka se k nám přidala i manželka Peťka. Tak Peťo, ahoj, vítej i ty, tedy oficiálně u mikrofonu Rádia Čas Rok, a prozrať našim posluchačkám hlavně, jaké to je se tady jako ocitnout se svojí rodinkou v našem studiu.
1: Ahoj všichni. Studio a moderátka jsou Kiki, je strašně fajn.
2: To je milé, děkuju.
1: Určitě choďte na akce Rádia Čas.
0: Čas Rok, ano.
1: Čas Rok.
0: No a my se možná s váma uvidíme taky na Holbě, co?
3: No, dostali jsme pozvání a budeme dělat všechno pro to, aby jsme tam byli, no.
0: No děcka, bývá to vždycky taková jízda, že byste opravdu prohloupili, kdybyste nebyli. Takže pro tohle malé živé sežeňte hlídání, jo, a v červenci se vidíme. Nicméně, děcka, vzhledem k tomu, že jste tady vlastně, nebo ty seš, Ondro, tady díky své ženě, která ti pořídila vlastně dárek k loňským Vánocům v rámci tržiště radosti, ze které, nebo který je vytvořený mobilním hospicem Ondrášek. Tak, mě napadá jedna otázka, jako to, jestli máte osobní zkušenosti se službami hospiců, se ptát nebudu, protože to je opravdu hodně citlivé téma, ale mě by zajímalo, Peťo, proč jsi právě jako vybrala tuhle tu dobro akci, která podporuje a pomáhá? Klidně u toho žvíkej, naši rokeři to snesou, oni jsou zvyklí ode mě.
3: Když já si můžu dát panáka, tak ty můžu.
0: Tak ona aspoň chudák ty dobrotky, že?
1: No, já jsem vybírala nějaký zážitek a zároveň, aby to šlo i na nějakou dobrou věc, a nechtěla jsem kupovat nějaký dárky, blbosti, protože máme asi všechno, takže...
0: To je hezké. Takže já myslím, že asi Ondra byl hodně překvapený u toho stromečku, ne, loni?
1: Asi mi to chtělo darovat to... zpátky.
3: Já jsem na to jak blázen.
0: No, Ondro, jako řeknu ti o těch letošních Vánocích, trumfnout... Peťky, dárek, to nebude jen tak lehké.
3: My jsme museli jet tam, kde jsme měli svadební svatbu.
0: Hele, tak to už nechám čistě na vás. Každopádně nám potom dejte vědět, jak ty letošní Vánoce dopadly a jestli jsi opravdu překonal tenhle ten úžasný zážitkový dárek. No a protože už se nám to tvé hodinové vysílání na rádiu Čas Rok krátí a chýlí ke konci, tak já tě teďka nechám pozdravit to naše velevážené rockerstvo a posluchačstvo, případně jestli jim chceš něco vzkázat, a nechám tě s nima se rozloučit.
3: Tak, chlapi, babi, co posloucháte rádio Čas Rok, poslouchejte ho dál, protože jsou tady fakt fajn lidi, a co jsem koukal na zázemí a vůbec co všechno do toho dávají, tak to stojí za to. Oni si to zaslouží, abyste je poslouchali, a myslím si, že hrajou velice dobře.
0: Já si jdu otřít slzíčky, to bylo tak krásné. Děkujeme, Ondro, za tvá krásná slova i celé tvé rodince za milou návštěvu. No a schválně, v celou přichází co a kdo?
4: Já nevím, povídej.
0: Zprávy s Honzou Gavelčíkem.
4: Jo, Honza, no jasný.
0: Honziku, pojď a vám šťastnou cestu. A užijte si Ostravu.
3: Mějte se. Rádi.

0: Kaufland.
1: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na Dek.cz.
3: Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plišákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
4: Stále jsou problémy v Ostravě. V ulici Cingrově bourala dvě osobní auta. Vážná nehoda se řeší v Ostravě taky na Horní ulici. Tady osobní auto srazilo chodce. Zdržíme se i v Trojanovicích na hlavním tahu, kde bourala dvě osobní auta. Nehoda hned 4 aut nás potrápí na dálnici D1 na cestě z Přerova do Ostravy u odbočky na hranice. A s komplikacemi musíme počítat taky v Brně. Na křižovatce ulic Jugoslavská a Merhautova i tady bourala dvě auta.
5: Rádio Čas Rock. Zprávy.
4: Dobré čtvrteční odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Česko zažilo v dubnu jedno z nejsušších období v historii měření. Počasí se ale v prvním květnovém týdnu změnilo a do některých oblastí přineslo dlouho očekávané srážky. Do konce měsíce jich ale může po celém Česku opět ubývat.
6: Morava aktuálně.
4: Hlavní třída v Ostravě Porubě opět ožije s dílkem. Už od 12. do 26. května nabídne přehlídku nápadů lokálních tvůrců. Více nám k tomu prozradí mluvčí radnice Martina Tipka.
7: Jedním ze specifik celého projektu je, že autoři své produkty prezentují ve speciálních designově upravených kontejnerech. Další výhodou je, že obyvatelé i návštěvníci našeho obvodu se mohou seznámit s tvorbou menších podnikatelů a ti se mohou inspirovat od sebe navzájem. Důvodním znakem akce je i pestrost. Lidé tak na dílku najdou módní značky, výrobce kvalitních pochutin a řada dalších zajímavých lidí a organizací.
4: Zlínský kraj podpoří venkov. Na jeho rozvoj dá letos více než 42 milionů korun a podpoří 660 projektů. Peníze pomůžou menším i středně velkým obcím zlepšit infrastrukturu, veřejná prostranství nebo zázemí pro každodenní život. Druholigové fotbalisty Ostravy baníkovské Bčko čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy už tuto neděli přivítají hosty z Ústí nad Labem. Nedělní utkání začne o 14:30 odpoledne. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční odpoledne s Kiki Střelcovou.

0: týdne.
1: Ve zdravém těle zdraví nejen rokový duch. A takový saunový rituál, to je náramně osvěžující věc. Stejně jako smyčka z finského Lahti. Korpiklány vás rozparádí pod vysokou pecí už 1. srpna na letošním ročníku Ostravy v Plamerech. Tento týden se s nimi ale společně zapotíme. Korpiklány.

0: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpromača 1 litr v Bilaklubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
4: Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Big Slivant, Positive, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hateman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lauter, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.
5: Čas Rock. Čas Rock.

Prach z naší bychle rokového kalendária, ta je dneska otočená na stránce s datem 7. května. No a dneska je to, přátelé, 26 let, co na přelomu tisíciletí začal ve funkci prezidenta poprvé úřadovat v Rusku Vladimír Putin. Muž, jehož jméno se jako skloňuje snad ve všech pádech po celém světě, a zůstal ve funkci 8 let a roku 2012 se do ní vrátil, no a setrvává v ní dodnes. S ruskou krajinou je spojeno i další jméno, ne ovšem tolik kontroverzní. Jde o Petra Iljiče Čajkovského, který byl narozen 7. 5. roku 1840. Hudební skladatel a autor nejednoho známého díla, jako je Evžen Onegin, Labutí jezero a tak dále a tak dále. Připomínáme si také důlní neštěstí z 85., kdy v Orlové na dole Doubrava zahynulo při otřesu 25 horníků. No a před 568 lety byl v našich zemích korunován českým králem Jiří z Poděbrad. No a protože chránění našich dat v době internetu je obzvláště důležité, tak na dnešek připadá Světový den hesel. Věděli jste? No a jestli vás zajímá, jaká tři hesla jsou ta nejpoužívanější po celém světě, tak si je v téhleté hodině ještě prozradíme. To se posmějete.

0: nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
1: No a než k vám z rádia Čas Rock vyšlu Tanju, tak vám taky nabídnu možnost napsat nebo zavolat o song podle svého výběru. Takže pokud chcete hrábnout do našeho hudebního archivu, využijte tuto možnost právě teď na čísle 725 33 1155.
2: Rádio

0: Na rádiu Čas Rok nám doznívá pohodová Tania, no a před náma už mý oblíbenci Pretty Maids. To by Marťa, z kterého mám teďka na telefonu, udělal radost. Ahoj!
1: Čau, no rád, já dělám rád radost.
0: Je, a tak to je pěkné. A máš to jako poslání celoživotní?
1: Ty s tím způsobem asi jo.
0: Jo, a tak to je pěkné, to je hezké. To je třeba takových lidí na světě.
1: Mně se to většinou vrátí, víš, takže jako je to taky fajné potom.
0: Já to taky říkám, že to je ano, opravdu ten koloběh života a byť by to nebylo jako, že ty mě dáš, pak zase já dám tobě, kdyby to bylo, že ty dáš mě, já dám zase někomu jinému, tak to prostě opravdu takhle v životě funguje, když to takhle koluje. Přesně. A je to krásné. No tak Marťo, pro koho ještě dál ty Pretty Maids, jak pro nás dva?
1: Ty, tak já bych to dal asi aj pro manželku, snad už jde domů z práce, aby si užíval toho prodlouženého víkendu, no a všem, kteří se chystáme v červenci na Stříbrné jezero.
0: No, tak my teďka budeme opakovat textíky, ale do té doby ještě přece jenom nějaká ta doba zbývá a teď, jak jsi sám řekl, nás čeká prodloužený víkend. Máte se ženou na něj nějaké plány konkrétní?
1: Pracovní. Je třeba co dělat, musí se jednak kupovat, samozřejmě utrácet peníze a pak se to nebude realizovat asi.
0: No tak hele, ať se vám to pracování na vlastním daří, my se na vás budeme těšit v červenci, no a tady už je taková ochutnávka toho, jak zapaříme. Měj se krásně a užijte si se ženou prodlouženého víkendu. A dík za zavolání. Ahoj.
1: Jo, čau, kiki.
2: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: nákup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A Prosecco Frizzante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu

A teď už na čas roku po Simple Minds ke slibovanému povídání ohledně světového, nebo v rámci světového dne hesel. No, úsměvný pokec to bude, protože mě pobavil opravdu vlastně jeden smutný fakt, jo, týkající se třech nejrůznějších hesel, které užívají opravdu lidé po celém světě, přátelé. Tak podržte se. Jde o spojení čísel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taky heslo, které se jmenuje heslo. Kdyby tam aspoň bylo to velké písmenko, jo, ale ne, prostě malím všechno heslo dokupy. No a potom QWERTY. Q-W-E-R-T-Y. Jestli vám to něco připomíná, tak ano, je to jako rozložení písmen na klávesnici zleva nahoře, jo? Tak jednoduché hesla si lidé dávají. No ale pozor, to není všechno. Teď taková specialitet nás Čechů jsou tyto tvary hesel. Název města, kde bydlíme, jo, plus nějaká ta písmenka, takže třeba Brno 2024, Ostrava 123, jo. Potom rok narození spojený s naším jménem, takže Jana 2001, Petr 1988. Nebo užívají se taky dost často jména Mazlíčku, spojená taktéž s nějakými těmi jednoduchými číslicemi. A nebo hlavně pánové užívají oblíbené fotbalové či jiné kluby, takže Sparta 1, jo, Baník 2 a podobně. No tak jestli jste teď z čas roku zaslechli právě to vaše heslo, tak ne, prosím vás, Střelcová není žádný IT agent a už vůbec ne specialista, ale tohle jsou hesla, která velká část velkého četného obyvatelstva v Česku užívá. No, pak se nedivte, že se vám do účtu kdosi nabourává. Prosím vás, zapojte trochu myslivny, fantazii a inspirujte se těmi prvotními vygenerovanými hesly. H8CM71 2TVX100KDLA. Tečka.

0: Neskutečně to dneska utíká, aspoň mě, ani nevím, kde se vzalo 6 hodin, přátelé. Za 5 minut odbije 18. podvečerní, no a to znamená jediné. Teď už vaše hodinka, kterou pravidelně na čas roku startujeme víkend. Ten nadcházející máme už od zítra díky státnímu svátku, takže ofiko, prodloužený víkend zahajujeme už dneska. To je krása, co kdyby tak bylo každý týden, to by byl na světě ráj. Takže jaká je ta vaše oblíbená, tak to už mi dávejte vědět na mailovou adresu studio@casrock.cz. Taky využijte číslo, nebo můžete využít číslo 725331155, ať už napsáním SMSky, nahráním hlasovky na WhatsApp či přímým zavoláním sem k nám do studia. No a za mě to budou Alice in Chains. Ač taky zase tady máme něco z českých Luhů a Hájů, tak dáme Lauter. Miluju tu jejich kouzelnou hůlku, no a máme tady taky Dream Theater. Teď už naposledy, nejenom dneska, ale i pro tento týden, Honza Gavelčík, mrkneme, jak to kde teďka jezdí, takhle v podvečer při čtvrtku, no a Honza poví taky, co se kde děje nového. Nicméně, přátelé, já vůbec nevím, o čem Honza má v plánu nebo nemá v plánu mluvit, ale mě dneska hodně překvapila milá zpráva, že požár v Českém Švýcarsku, který tam propuknul o uplynulém víkendu, už je zažehnán. Takže České Švýcarsko už opět zažívá klid, hasiči se vrátili zpět na své základny, takže gratulujem, pánové, klobouk dolů, že opravdu do tohoto nasazení dáváte všechno. No a doufejme, že už teďka budete mít zase na hodně dlouhou dobu vybráno a budete mít klid. No a klid začíná i tady na rádiu Čas Rok, protože moje maličkost Kiki Střelcová oficiálně zahajuje prodloužený víkend za zahájený.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
3: Stále jsou velké problémy na dálnici D1 na cestě z Přerova do Ostravy. U odbočky na hranice bourala hned 4 osobní auta. Nehoda se řeší taky v Ostravě, v ulici Cingrově, tady bouraly 2 osobáky. 2 auta se srazila i v Trojanovicích na Novojčínsku na hlavním tahu. A pozor si musíme dávat i v Brně. Na křižovatce ulici Jugoslávská, Merhautova, i tady bourala 2 osobní auta.
4: Rádio Čas Rok. Zprávy.
3: Dobré čtvrteční odpoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Cena elektřiny v Česku patří k nejvyšším v Evropě. Podle statistik Eurostatu jsme ve druhé polovině loňského roku byli na 6. místě. Naopak tuzemské ceny zemního plynu byly pod unijním průměrem a stejný trend by měl pokračovat taky letos.
4: Morava aktuálně.
3: Vlakové spojení mezi Bruntálem a Malou Morávkou se rušit nebude. Cestujícím má sloužit dalších 5 let. Moravskoslezský kraj uzavřel novou smlouvu se stávajícím dopravcem. Ten bude dopravu zajišťovat až do roku 2030. V Kroměříži bude parkování jednodušší a přehlednější, a to díky informačním panelům. Město nechá chytrým systémem monitorovat parkoviště ve městě. Podrobnosti dodává místostarosta Jan Hebnar.
5: Město Kroměříž tyto parkovací cedule nemělo. Do konce června se ta situace změní a budeme instalovat první parkovací cedule, které budou aktivně ukazovat počet volných parkovacích míst. V první fázi budeme měřit počet parkovacích míst na Velkém náměstí a na Riegerově náměstí. Pokud se to vyhodnotíme tak, že to skutečně přispívá k usnadnění parkování v Kroměříži, budeme dál tento systém rozšiřovat například na Vejvanovské.
3: Fotbalisty olomoucké Sigmy čeká další domácí zápas. Už tuto neděli v rámci šance ligy přivítají tým Bohemians Praha. Nedělní utkání začne v 15 hodin. Tolik aktuální zprávy na Radiu Čas Rok. Pokračuje čtvrteční podvečer s Kiki Střelcovou.

originální, ale za to stručná a vystižná zpráva mi došla do studia Rádia Čas Rok od Máry. Čus na pohodu, kabáty, pohodu pro všechny. No tak vzhledem k tomu, že chtěl tenhle ten song i Korýš, tak já myslím, že kabáti potěší velkou část našeho posluchačstva. No a vy si pište, volejte na číslo 725 33 1155 o tu vaši.

0: Na rádiu Čas Rok nám v rámci hodinky s názvem Rokeři sobě doznívají kabáti. No a teďka trošičku přitvrdíme a na telefonu Romča, ahoj.
1: Čau Kiki, čau všichni rokeři v Eteru, zdravím vás, Roman od Balíku.
0: No tebe jsem neslyšela, jak je rok dlouhý, čověče, jsem ráda, že se známe mezi těma balíkama nestratil, prosím tě, takže furt děláš to stejné, jo, ještě tě to neomrzelo.
1: Kiki, dělám pořád to stejné 23 roku, protože já nic jiného neumím a navíc mě to baví.
0: Ale tak hele, ty jsi zase, já na tebe prásknu, střihnul roli v jednom z klipů od kapely Lauter, kterou si mimochodem v téhle té hodince taky dáme. A tam ti to šlo, takže dívej se, kdyby si nejezdil jako řidič, mohl by se živit jako herec.
1: Jo, tak herec to jsem, to jo. To zase, jo.
0: No to musí mít tvá drahá polovička radost, jestli to teď slyší. Ta ani neví, co jsi vzala možná. Prosím tě,
1: bohužel to asi neslyší, protože už ladí televizi a bude sledovat ulici.
0: Ty, ale tak možná tež dobře, po tom, co jsi tady na sebe prásknul. Hele, každopádně, co jsi vybral a komu to pošlem, nebo koho pozdravíme?
1: Takže vybral jsem Match Frequency, úplně perfektní slovenskou kapelu, které možná by bylo třeba taky...
0: Dát víc prostoru.
1: Více prostoru, ano. A je to Fake Hero. Mm-hmm. Úplně přesně nevím, co to je, ale je to asi nějaký falešný hrdina.
0: No, teď ano. Jestli seš na tom s angličtinou jako já, tak jsem to chtěla říct, že jako pokud to otrocky přeložíme, tak by to měl být falešný hrdina. Hele, víc nám by k tomu řekl náš Aleš, který jako umí krásně anglicky, tento anglinu ovládá, ale bohužel tu není. Tak se ho zeptám o víkendu.
1: Dobře, dobrý, nebudu více zdržovat, pošlu to oběma svým bratrům, jak mladšímu Jirkovi, tak staršímu Rostovi a všem fajn lidem a choďte na muziku, ahoj.
0: Amen, my taky děkujeme za zavolání i já zdravím tvé brachy a užij prodlouženého víkendu, Romčo, čau.
1: Čau.

Ladíte rádio Časrok, tohle byly Met Frequency a před náma už Power Wolf. Ahoj Kikina, aj my na Slovensku máme zajtra státný sviatok, ale žel nie je deň do ryti, pracovného volna, takže ráno pekne vstávať a makať, no čo už. Tak nám tam prosím na to hoď niečo od Power Wolf. Díky pekne, Slavo s Ludmilou z Košic.

0: No a ze zahraničí teď zpátky do Česka. Nachystaní Dimitry a traktoři a na drátě kdo? Halo, halo.
1: Ahoj Kiki, zdravím všichni rockery a tebe hlavně do studia.
0: Já tě taky zdravím. Tak povídej, přeháněj, jaký je tvůj start prodlouženého víkendu. Ježíš, mimochodem, my jsme neřekli tvé ctěné jméno, představ se našemu veleváženému rockerstvu.
1: Tak jmenuji se Tomáš, zdravím všichni ještě jednou.
0: Tom, ano, Tom je teďka s námi tady v éteru. No a povídej, přeháněj.
1: Tak co, tak přijel jsem teďka z práce, dal jsem si fajný obídek, teď si dávám pivko a prodloužený víkend plánujeme tak. Zajet se někam autem na vodopady, podívat do jeseníky nebo tam, anebo na Myslivnu zajdem do Poruby, kde je skvělé, dobré pivko, opečem busty nebo nějaké masíčko opečem a uděláme si s manželkou pěkný víkend, prostě ven vytáhnout s pejskem se projít, ať se proběhne na špejsek.
0: No to zní dobře.
1: A hlavně, ať je pěkný počasí, jak se říká.
0: No hele, Tome, kdybyste s manželkou zabrouzdali do těch jeseníků na vodopády, tak se potom můžete po cestě zpátky zastavit v Bruntále na náměstí. Tam totiž bude teďka probíhat v sobotu vítání jara. Budou tam ofiko zahajovat motorkářskou sezónu. No a my si o tom víc, přátelé, řekneme už za chvilku, protože se živě spojíme s pořadateli, s motorafany z motoklubu z Bruntále. Z Bruntálu. Prosím tě, byl jsi v Bruntále někdy?
1: Bruntále jo, hodněkrát. Jak v akvaparku, tak na náměstí všecko. Ale jak ti říkali o tom motorkářském klubu, tak vím, že aj akce tady v Ostravě. Motopark, tam má něco takového.
0: Jo, motorpark, ten je další, jako těch akcí se teďka koná fakt nespočet. Tam zase budu teďka slavit 7. narozeniny, tuším. No ale mi to tak jako krásně nechtěně vklouzlo do pusy, protože nevím, jestli to víš, že Bruntál se skloňuje podle slova prdel. Já se omlouvám všem jako bruntálským, zdravím vás, to není, přátelé, vůbec.
1: Manželka to zná.
0: Mně to jako ke mně to došlo, jo? Tak já jenom prodávám, co jsem koupila. No a tak, jak jsem řekla v tom Bruntále, tak to je ano, podle slova prdel. No tak nic, no tak my se s Bruntálem teda za chvilku už spojíme, radši pojďme od toho, než se do toho úplně zamotám. Tome, tobě děkuju za zavolání a muziku Dimitry společně s traktorem za chvilku posílám. Měj se krásně. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Rýži Parboiled Lagris, varné sáčky 400 gramů za skvělých 19,90. Oblíbené slané sneky Bohemia Chips, různé druhy až 130 gramů za 29,90. Nebo mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
6: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
7: Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Big Slivant, Positive, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hateman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lauter, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.

0: Určitě spoustě z vás, posluchačům Radia Čas Rok, řekne název Vítání jara 2026. Akce, která v letošním roce bude mít už 17. ročník a uskuteční se právě, přátelé, tuto sobotu 9. května. A protože Radio Čas Rok je opravdu hrdým sponzorem a mediálním partnerem této akce, tak víte, že tam pravidelně na této akci bývá naše Vrána, ale Vrána letos má jiné lítací pochůzky, no tak si představte, koho tam nevyslala, jo? Střelcovou, ale ještě, aby jsme tomu dali jako ještě větší korunu, jo? Tak našeho nováčka Aleše Krejčího, no tak to bude v bruntále srandy tři prdele doslova. No a protože my se každoročně taky setkáváme a spojujeme s organizátory a pořadateli Vítání jara, tak já už mám teďka v živém spojení na drátě jednoho z motorafanů, konkrétně Pěra Peťa Machu. Ahoj chlape, já tě zdravím po strašně dlouhé době.
1: No čau Kiki, no čau motorkáři a motorkářky.
0: Nazdar, nazdar, prosím tě, tak povídej, přeháněj. Já to sice samozřejmě vím, ale nechám to všechno na tobě. Co se na tuhletu sobotu chystá a proč by tam lidi za náma měli hergo dorazit?
1: No, proč asi? Kvůli motorkám a kvůli této akci. Je to už 17. ročník, v podstatě před 17 lety jsme se rozhodli, že to uděláme, udělali jsme to a ta akce je tak populárně a tolik se líbí lidem a motorkářům, že v podstatě je škoda tu akci nedělat. Jo. Takže letos je to 17. ročník, budeme tam mít 5 rokových kapel, bude tam skákací hrad pro děti, bude tam spousta motorek. Doufám, že letos pokoříme rekord motorkářský. Uvidíme.
0: No já jsem se tě právě na to chtěla zeptat, jaký je ten dosavadní rekord? Kolik motorek?
1: Bylo někde kolem 653 motorek.
0: Prosím tě, to se tam vůbec do toho bruntala vleze?
1: Ne, to byl velký problém.
0: Takže mám to chápat tak, že se máme připravit s Alešem na to, že tam si budeme jako skakat po hlavách a tak.
1: No já si myslím, že jo, protože pršet by nemělo, nemá teda svítit sluníčko, ale uvidíme, může se to všechno změnit a tím, že nebude pršet, já si myslím, že přijde hodně lidí. Ta akce je hodně proláknutá, hodně úspěšná, lidi se na ní těší. Já teda rozhodně strašně moc.
0: No jako my dva se nemůžeme dočkat, ti řeknu. Já už jsem si jako hujerka, jo, správná, stáhla do mobilu bruntálské počasí a na Střelcovou a na Krejčího tam bude normálně v tu sobotu naprosto ideálně pod mráčkem. Ukazuje mi to nějakých 14 stupňů, no my si budeme jako libovat, jo? Prosím tě, povídej ještě, co se týče nějakého toho doprovodného programu nebo nějakého toho občerstvení, přece jenom jako my jsme dva pažravci, tak a věřím, že to bude zajímat spoustu i posluchačů a návštěvníků, kteří tam se za náma chystají vyrazit, jestli si mají jako udělat svačinky sebou, anebo se tam o nás nějak jako postaráte.
1: No, tak jestli si někdo vezme svačinku, to je jeho rozhodnutí. Co se týká, když vezmu to občerstvení jako takové, je tam, bude tam spousta stánků. Spousta stánků nejen pro děti se sladkostma, cukrová vata, různé pokutiny, bude tam stejky, bude tam langoše, bramboráky. V podstatě my budeme připravovat buštguláš, jako spousta jídla tam bude. Takže kdo přijde, počítáme, že minimálně 5-6 tisíc lidí se tady objeví a na to budeme připraveni, aby to občerstvení bylo. Jo? Protože ten program jako takový začíná už v 10 hodin ráno, to je oficiální zahájení, nicméně já už tam budu blbnout od 7 od rána, stankaři taky a kluci z party taktéž, budeme to všechno chystat. A od 9 hodin už začínají postupně najíždět motorky, v 10 oficiální zahájení. Zahájí nám to kapela Crunch, ve cirka o 11:45 bude požehnání farářem, taktéž pro nás něco chystá, uvidíme co. Ve 12 hodin startujeme výšku.
0: A na to se neskutečně těším, že tě do toho skáču, protože tohle jsem opravdu ještě nikdy na vlastní kůži nezažila a já si myslím, že to bude premiéra i pro Aleše, to bude něco neskutečného.
1: Kino, bývá to naprosto úžasné, pokud přijede, já nevím, 300, 400, 500 motorek a víc jak 2/3 z toho jedou na výšku a nastartují ty motorky, to hůčí celé město, je to něco úžasného a

0: Ti, co mají srdíčko motorkáře, tak to prostě hapruje, to pumpuje a to člověk je z toho úplně hotovej.
1: No, no takže... já myslím, že byť motorkářka nejsem, tak i mé srdéčko zaplesá. Fakt se na to strašně těším. No.
0: A děti se na to strašně těší.
1: No já se vůbec nedivím. No a co bude pak nám ještě prozrať, až se z výšky vrátíme?
0: My vyrazíme na výšku cirka někde kolem 30-40 kilometrů, takže tak 3/4 hodinky vyrazíme přes Horní Benešov na Leskovec, projedeme se kolem Harty a přes Dlouhou Stráň se dostaneme zpátky do Bruntálu. Samozřejmě všichni budou čekat, jak vyjíždíme a budou nás čekat, jak se budeme vracet. Mezitím bude hrát kapela Horizon, potom kapela Rasmen, potom od 5 hodin Warning Vision a od 7 hodin večera bude hrát kapela Donor. Takže úžasné kapely, Donoři už s námi hráli loni a i Warning Vision a strašně se jim to líbilo a chtěli hrát i letos, tak jsem říkal, proč ne, lidem se líbili a nám se taky líbili, takže bude to úžasný den.
1: No ten program bude opravdu napichovaný od brzkých dopoledních hodin až do samotného večera. My jsme se mimochodem bavili, že se setkáme v 9, že? Pamatuju si to dobře.
0: No jako jestli přijdeš 7, můžeš nám pomoct stavět náměstí.
1: Ježíš, neblbni, prosím tě, já už tak budu mít problém vstát. Už jsem říkala, že půjdu v 9 spínkat, abych byla krásná, svěží, chápeš, jak svěží jarní vánek. No, nicméně, tak... hele, v 9 nás tam máš. My se moc těšíme. No a přátelé, já myslím, že nemáte o čem. Já vím, že těch akcí, obzvlášť teďka fakt na jaře, v sezóně je spoustu, ale jak jste slyšeli, vítání jara 2026, 17. ročník v Bruntále je pouze jedno a taková ta domácí srdcařská atmosféra, ta se opravdu počítá. Takže tam za námi doražte, moje maličkost Kiki Střelcová a taky Aleš Krejčí, se na vás budeme těšit, no a taky celý klub motorafanů, nemám pravdu?
0: No celé rozhodně.
1: Tak jo, Pierre, moc díky za příjemné povídání. My se teda vidíme pozítří. No a teď už posílám Alice in Chains taky do Bruntálu. Užívej prodlouženého víkendu, pokud možno.
0: Čau, čau, díky moc, mějte se krásně. Ahoj sobotu a doufám, že vás hodně přijede. Jo, a je tam vstupna zdarma. Backstage
2: na rádiu Čas Rock. Týden se s týdnem sešel a všechny rokově naladěné zdraví z Bavoš. V dalším díle Backstage dneska večer od 19 hodin na rádiu Čas Rock na vás čeká Luboš Suchánek, frontman kapely Komunál.
3: My jsme prostě na ulici si řekli, že uděláme kapelu a nikdo nic neuměl a tak jsme začali. Protože jsme na nic neuměli, tak jsme začali dělat divadlo Alice Cooper a všechny tyhle, to, co jsme to Iron Man, všechno jsme obšlehávali. Furt jsme se vyvíjeli, teď bych řekl, že to je tak jako hezky vyvážený, že víme, z čeho jsme vzešli, ale zároveň ta muzika za těch 34 let je už taková prostě už trochu lepší.
4: Jasně, jasně.

0: Úžasná pohodovka v podání Alice in Chains na rádiu Čas Rock v rámci večera s názvem Rockeři sobě. No a teď už budeme hrát na přání Martina. Ahoj Kiki, zahrála by si Avatar pro všechny, co se v sobotu chystají do Bruntálu. Snad vyjde počasí. Díky moc. Sypiš, že vyjde, my to máme objednané.
1: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
2: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.

0: seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: No a protože se nám čas krátí, za chviličku bude 7 večer, tak pojďme splnit poslední přání. Máme od Aleše zahrát všem, kteří jedou zítra na motorkářskou pouť do Ostravské katedrály. Prý to všechno začíná ve 14 hodin, tak to vidíte, máte to i s pozvánkou. A potom se bude akce přesouvat do dolní oblasti Vítkovic. Tak Aleši, děkujeme ti za zprávy. Vidíte to, kdybyste si chtěli udělat čistě motorkářský prodloužený víkend, tak zítra do Ostravské katedrály, no a v sobotu za náma do Bruntálu na vítání jara 2026. No, ale tady mě trošičku šokovalo jedno přání od Lejbora, který chtěl své milé přítelkyni zahrát ke včerejším narozeninám něco od Roxette. Jezus Maria, Lejbore, Lejbore, to si trošku splet stanice, nevadí. Roxette tady bohužel nemáme, ale můžu ti zahrát Ghost, o které mě poprosil Stanis. Hezký den všem rockerům i vám do rádia. Zahraj prosím tě na pohodu Ghost i mě k svátku. Staníku, všechno nejlepší, stejně tak jako vám ostatním Stanislavům, kteří máte dneska jmeniny, no a tady už posílám muziku.
1: Rádio Čas Rock, pravé rockové rádio.

přátelé, tady na vlnách Rádia Čas Rok nám opravdu už oficiálně, více oficiálně už to nejde, začal prodloužený víkend druhý v měsíci květnu, tak já doufám, že s ním všichni nějak jako pořádně naložíte, ať už vyrazíte někam do hor, za návštěvou, nebo za náma třeba do Bruntálu na vítání jara, nebo na jakoukoliv jinou akci, tak si to pořádně užijte, nezapomeňte si taky odpočinout. Ty teploty by měly být o tomhletom víkendu celkem obstojné, zase jako sem tam místy nějaká ta přeháňka, ale co se týče zítřejšího svátečního dne, tak ten bude hlásit zhruba v denních maximech okolo 15 až 19 stupňů, samozřejmě na jihu Moravy teplej, až přes 20 stupňů. No a když se podíváme na dnešní noc, kdybyste někdo někam vyráželi pařit, nebo třeba ještě na noční, Jezus Mariano, tak prosím vás, vězte, že rtutě teploměru se budou hýbat mezi 8 až 12 stupně. To opravdu široká škála napříč celým Českem, takže spíš se když tak podívejte na to, kde se aktuálně nacházíte, ať víte, jak moc se přioblect. Kiki Střelcová se pro dnešní čtvrteční den s váma loučí. Užívejte prodlouženého víkendu, který je před náma. Odbíjí právě 19. hodina. No a teďka se můžete na Čas roku těšit na Zbavuše a taky kapelu Komunál. Já vám přeju pohodový čtvrteční večer a neloučím se na moc dlouho. My se uslyšíme zase zítra. Tak čau!

0: Zháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Tak přátelé, přátelé Big Beatu, přátelé roku, přátelé metalu, já jsem Zbavoš a vítám vás při startu dalšího pravidelného pokecu zvaného Backstage. Tak, jak to bývá pravidlo. Za prvé host a za druhé i vyrážíme, jak my říkáme, ven do exteriéru. Dneska klub Barák v Ostravě, dneska kapela Komunál, dneska se mnou Luboš Suchánek. Zdravím tě.
2: Ahoj, ahoj. Všechny.
1: Tak, budeme se bavit o kapele Komunál, což znamená, začneme tím, že v podstatě vy jste vznikli v 90. rok 1992, teď máme rok 2026. Zkus mi tak nějak jako zhrnout, jestli kapela jako taková se někam vyvinula, anebo já tomu říkám tak, držím se svého kopita. Tak jak to je u Komunálu?
2: Já si myslím, že se v podstatě pořád vyvíjíme, protože my jsme strašně vyvinutý. hlavně v Bůčku.
1: Jo, v Bůčku, aha, dobře.
2: Ale tak když to vezmu opravdu jako od začátku, tak my jsme byli parta kámošů a my jsme nebyli jako hudebníci sestavený, jak to u některých kapel je, že ty jsi výborný kytarista, tak si tě stáhnu do kapely. Ne, my jsme prostě na ulici si řekli, že uděláme kapelu. A nikdo nic neuměl, a tak jsme začali. Protože jsme na nic neuměli, tak jsme začali dělat divadlo, Alice Cooper a všechny tyhle, to, co jsme to Iron Man, všechno jsme obšlehávali. No a takže jsme pálili rakve na pódium a všechno. Bylo to takový divadlo. No a my jsme díky tomu jakoby v podstatě jakoby nabalili lidi. No. Samozřejmě kapely okolní, které uměli hrát, ty nás nesnášeli, no ale my jsme na tomhle tom jakoby vyrostli. Já se na to nestydím dneska. A když nás potom lidi kritizovali v nějakých, já nevím, 10 letech našeho působení, tak jsme říkali, ale tak jsme přestali dělat divadlo? A začali jsme hrát, jako začali jsme se víc snažit o tu muziku. No a to zase některý ty lidi ze začátku říkali, to už neděláte tu show, že jo, prostě to. Takže furt jsme se vyvíjeli, teď bych řekl, že to je tak jako hezky vyvážený, že víme, z čeho jsme vzešli, ale zároveň jakoby ta muzika za těch 34 let je už taková prostě už trochu lepší.
1: Jasně, to je samozřejmě, protože když někdo hraje 34 roku, tak to tak samozřejmě ten progres tam někde musí být. Ale co mě teď napadlo, jak jsi řekl, hráli jsme divadlo, pak se to tak nějak vyvážilo, já na to budu koukat jako konzument, to divadlo, ta show tam je pořád. Je to o tom, že dobře, muzika je jasná, tu si napíšete, tu složíte, tu nahrajete a tu se naučíte. Vymýšlíte to divadlo i teď jakože, anebo to se vyvine ze situace zrovna třeba na pódiu. Jak to je?
2: Ne, tak všechno je malinko vždycky trochu připravený prostě, protože my se překvapujeme každý koncert prostě, aniž bychom se museli na to připravovat prostě, ale já vždycky říkám lidem prostě, víte to, kdyby to byl Olympik, tak to máte po každý stejný, když na nás chodíte častěji prostě, tak to máte každý koncert jiný prostě na to.
1: OK, hele, já jsem si připravoval takový ten, to povídání, ty otázky a v jednom z rozhovorů někdo z vás řekl, že největší samozřejmostí je udržet kapelu při životě, že se to povedlo za těch 34 let. Souhlasíš tím?
2: Určitě, jo, protože někdo se mě ptal na jakém rozhovoru, se ptal, jak má udělat, nebo mladá kapela, mě volal, jak má udělat, aby vydržela. Že?
1: To má udělat.
2: A já jsem prostě, na to není v podstatě žádná odpověď, prostě, tak jsem jenom odpověděl jenom vydržet, prostě na to vydržet, protože i my jsme měli ty houpačky, že se nám nepodařila deska, jo, že prostě zrovna se něco dělo, bylo, nebo a prostě a tak seš na to nahoře, dole, prostě na to za těch 30 let se to opravdu jakoby prostě jsme byli za bohy, byli jsme i úplně dole, jo. Takže vydržet, prostě v tom, když seš dole, tak vydržet, no.
1: Hele, řekl jsi, 34 let hrajete, co Luboše Suchánka na tom nejvíc baví?
2: No, já jsem, když jsem byl mladý, tak jsem potřeboval si vyčistit hlavu o víkendu. Takže vlastně to byl prostě to, celý týden jsem zařezával v práci a víkend jsme se bavili s kámošema prostě na to. A změnilo se jenom to, že už nejsem mladý.
1: Tak ty jsi vyzrálý, zkušený hudební bardál.
2: Jo, no. zařezávám v práci úplně stejně, možná ještě víc, ale ten víkend se jako nemění, to prostě pořád jdu za kámarádem.
1: Takzvaně si
3: kamarádama užíváš
2: takže,
3: pořád.
2: Takže já se strašně těším prostě vždycky na ty lidi, kteří už tu po té republice máme ty svoje na každém fleku prostě, takže to akorát už se léčím dva dny, no, prostě.
1: Když tak to je samozřejmě s věkem, to je třeba se pojádat do velkého techničáku a na to funguje každý.

0: co mě vždycky zaujalo na kapele Komunál, pokaždé, když jsem s váma přišel do styku, tak se za váma, já to řeknu vyloženě, ne, že prostě, ale jako smrad se za váma táhnou lidi z celé republiky. Jo? Ne úplně, že by hromady, ale vždycky přijedou. Čím si to vysvětluješ tady tohle?
1: No to je právě asi tím kamarádstvím. Já třeba vím, že dneska přijede auto z Domažlic.
0: No právě, do Ostravy.
1: Do Ostravy, no. Pochopíš to?
0: Ne, ne.
1: Já taky ne.
0: A čím si to vysvětlují ti lidi? Ptal jsi na to někdy?
1: Hele, já jsem se...
0: Trošku
1: jiný příběh, jo.
0: No.
1: Tady je to asi opravdu o kamarádství, že nám s nima dobře, že už jsme si za ty roky spolu dělali takový nějaký vztahy, že prostě se jistíkáme mimo koncerty, ale mě spíš jako udivil jednou, na nás jezdili rodiče, takový manželé, a bylo to prostě, my jsme hráli 80 koncertů ročně a oni byli snad na 50 z toho, jo, po celé republice. Ale už to nebyli žádný teenageři, byli to prostě normálně kolem před 60 prostě lidi. A já jsem jednou za nima přišel a ptal jsem si, tyjo, Zdendo, vysvětli mi to, tak máte snad nějaký vnoučata nebo prostě něco, tak asi, jak můžete takhle jezdit, že to teda vážíme, si to samozřejmě si to moc vážíme, ale chtěl bych to jako znát pravdu. A on mi odpověděl, prostě jo, máme vnoučata, milujeme je všechno, přes týden říkáme dětem, my se o vás postaráme, jo, klidně dajte, ale víkend je náš prostě. I my pořád chceme žít. A mě to tak nakoplo, víš, prostě, že...
0: Podobný případ, jako řekl, ty o víkendu si užívám, a oni
1: no,
0: taky.
1: Že my chceme žít prostě pořád, jo, prostě to, co mají rád, měl dát muziku, bohužel ten Zdenda teda umřel.
0: Ale je to dobrý tip, ale... jak to udělat pro ostatní jako děti, tak neotravujte nás o víkendu, my chceme fungovat.
1: Jo, a oni tu lásku dají, ale přesto jiné, ale zároveň nestratěj svůj život.
0: To je krásné. Pojďme zpátky ke Komunálu. První deska, jestli jsem se dobře díval, 98, ta poslední 2024. Máš ty mezi nimi nějakou takovou, které by si řekl, jako tak ta se fakt jako povedla úplně top, anebo, jak to říká řada muzikantů, vždycky ta poslední je nejlepší?
1: Jako, já asi nebudu říkat, ta poslední je nejlepší, prostě vždycky většinou baví nejvíc, protože jako ještě ji nemáš oposlouchanou, nemáš ji prostě na to. Ale u mě je to hrozně těžký, protože vlastně v podstatě já spíšu texty a dávám, a vlastně to jsou jako ty písničky, jsou jako tvoje děti. Samozřejmě někdo vyzlobí víc, někdo prostě má brejle, někdo prostě je tlustej, nebo prostě to, ale jsou to furt tvoje děti, že jo, prostě. Takže mám třeba oblíbenější, jako třeba, já nevím, 11 hodin do útoku, ale prostě myslím si, že ta poslední deska se nám docela povedla, že funguje, a nikdy jsme neměli 5 klipů nebo 6 klipů prostě jako na desku, což je obrovské, jakoby tam jsme to teda jakoby trošinečku až překvapě rozjeli, ale mám rád. Já nemůžu opravdu říct, prostě, který prostě... Jedná z hodin do útoku je taková to, že tam jsem zpíval i s Láďou Šafránkovým, který jsem měl jako blízký vztah.
0: Takže to může udělat i třeba toto.
1: A mám na to krásnou vzpomínku, takže pro mě je asi taková topová.
0: OK, jsme v Ostravě, jsme v baráku, v podstatě odstartovalo společné turné s Alžbětou, myslím, že byl Mrákov, Hrálec, říkám to dobře.
1: Chlumec a Mrákov.
0: Tak jaký byl ten start?
1: Ty jo, jako úžasný.
0: Viděl jsem fotky, jo, takže plno.
1: Oba koncerty byly jako vyprodaný, tak to jsem byl šťastný. No a ten start je jako pro spoustu...
0: Byl jsi nervózní po těch letech? Býváš nervózní třeba před startem turné?
1: Strašně.
0: I po těch letech?
1: A čím dál víc. Jo, já prostě fakt, já se s tím peru, já prostě potřebuju, já na to vždycky celou dobu nadávám, že už jsem unavený, že už to neutáhnu, že prostě, že musím, a přeju si pauzu, ale když ta pauza je, tak já prostě jsem tak nervózní, si říkám, já bych potřeboval být furt v tom zápřehu, abych nervózní nebyl prostě. Ano, jsem normálně nervózní prostě a čím dál víc, protože když jsme byli mladí, byli jsme pankáči, bylo to jedno, jestli někomu spadne kytara, jestli dohrajeme si, otočíme písničku dvakrát, prostě a to je zapomenout. Dneska právě už jako musíš držet nějakou laťku, protože ty lidi už si zaplatili, už ne, zas takový 20, jako to bylo, nebo 50, stovku, jako
0: to bylo dřív.
1: Takže prostě máš nějakou zodpovědnost, no a bohužel prostě to tě stresuje, že jo.

Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Pohodový podvečer, přátelé Big Beatu, startuje nám další Metalmania. Je květen a všichni už se určitě chystají na nějaký ten festiák nebo koncert, který nás v létě čeká. Než se tak stane a nebude to dlouho trvat, tak si dáme jedno ohlédnutí za rockovou legendou. Švédští Europe. Kapela, na které řada z rockerů taky vyrůstala, navíc díky svému legendárnímu albu The Final Countdown, jsou formací, která přesáhla svůj hudební šuplík. Právě titulní skladbou ze zmiňované desky jsme odstartovali svoje dnešní rokové putování. The Final Countdown je deska, která kapelu provází celý jejich hudební život a tahle skladba nesmí chybět na žádném koncertu téhle formace. Udělejme dneska malé zavzpomínání nejenom na tuhle desku. Další song od Europe je před náma.

Sledujete Metalmanii a v případě audio verze vězte, že posloucháte Rádio Čas Rock. Dneska Europe. Diskografii mají tihle Švédové celkem širokou. Ovšem samozřejmostí je jejich třetí deska. The Final Countdown, která vyšla v roce 1986. Na ní jsme sáhli i před malou chvíli, protože jsem vám pustil baladu Carrie. Kromě titulního songu tak je jedna z velkých hitovek tohodle studiového kusu. Téhle desky se prodalo přes 8 milionů kusů a třeba právě balada Carrie, tak ta budovala a válcovala především Severní Ameriku. Album se stalo nesmrtelným a kapela v podstatě taky, i když to sebou přináší nutnost hrát songy z téhle desky na každém koncertu. My ještě na chvilinku právě zůstaneme u třetí studiovky a já vám nabídnu v rámci, řekněme, dobře poslouchatelného melodického hard rocku skladbu Cherokee.

Sledujete televizi Rebel, posloucháte Rádio Čas Rock, v obou případech jde o pořad Metalmania. Dneska hardrockově zabalený do obalu s názvem Europe. Kapela si datum svého vzniku píše někdy na konec 70. let, rok 1979. Ten prošli pod ještě jiným názvem, jak to ostatně bývá, v jisté hudební soutěži. V 80. letech nejprve demo, pak debut, to už se jmenovali Europe a stejně tak nazvali i svoji prvotinu. Druhá deska, tak to bylo album Wings of Tomorrow. Tyhle fošty jsou známé především doma ve Švédsku a mimochodem taky v Japonsku. No a pak už přišel mega úspěch s třetí deskou. A protože se historie v řadě případů opakuje, nebo v řadě případů dalších kapel opakuje, tak i u Europe nastaly obměny a taky problémy. Menší prodeje a tak podobně, všechno to vyvrcholilo v 90. letech, kdy formace oficiálně řekla dost a muzikanti se začali věnovat solovým projektům.

Sledujete televizi Rebel, kde se dneska věnujeme švédskému hard rocku Made in Europe. Rok 2004, to je reunion kapely a deska Start from the Dark. A nebyl to jenom reunion pro hraní starých songů. Kapela poctivě začíná vydávat další desky jako Secret Society nebo Last Look at Eden. Na posledně jmenovanou jsme sáhli a sáhneme i za chvilku. No a závěrem? Závěrem je potřeba přihodit jedno datum a jedno důležité místo. 21. listopad a Ostravar Arena v Ostravě, protože Europe vyrážejí na turné v rámci letošního slavení svého výročí a právě jeden z těch koncertů bude v České republice a jak jsem říkal, 21. listopad tady v Ostravě, v Ostravar Aréně a to na akci, která se jmenuje Megakoncert Rádia Čas, tedy našeho velkého bráchy. Takže rokezi letos v listopadu na Megáči. Pěkně budeme slavit společně z Europe. No a za týden si můžeme dát třeba další muziku tady v rámci Metalmánie. Mějte se fajn, z Bavoš.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.

Probuďte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevírá